do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Ne paní Marilyn, a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem.

mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, mávnu křídly a uletím všem. Mávnu křídly a uletím všem.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy, kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Hmm. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popíj něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, dejte, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
1: No,
2: já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těchto otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to
1: opravdu.
2: No to
1: opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže,
1: ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky...
2: to ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice. Byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale jako, to ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostanem k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena, jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo
4: v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
1: Když jsi do školy, tak to bylo ta-da-da-da, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
0: ne, celá vůbec, ale bylo tvojí... tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu Rozhlas jede za vás.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte.

0: jste. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
1: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takhle takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
2: Že?
0: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
1: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu, z jednoho prostého důvodu máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
0: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
3: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
0: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
4: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
1: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli pán Bůh a rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
0: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
2: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
1: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
0: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
5: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
1: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
0: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
1: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná, a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
0: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné. Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to tornéro.
6: Děkuji.
0: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, mý milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy, a protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O
7: tomu.
8: Samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestyď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: na
5: ale
9: ten,
5: s tím fagotem
9: ten jsem teda
5: fakt...
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo. Každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom, už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tady to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
9: Děkuji za pozvání.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na přímo Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
5: Děkuji.
6: Chtěl se znajít, co zeptat ještě.
5: Ne, chtěl jsem dát verš.
6: Jo, jedej.
5: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká, přiléhavý.
6: Ano.
5: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
6: To jsi napsal sám?
5: Mm-hmm.
6: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
7: Všichni známe,

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co dělá?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být. Jo, výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomi jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestál, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy, jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková jsem nechodil ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když to je to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, to je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No, jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, taky. No jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny?
1: Ne,
0: Bohdal, to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami, anebo zavolejte na 731 800 900. We'll be right back.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
4: Dobrý den, milí pánové. Opa,
5: dobrý den.
4: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Yeah.
5: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
3: Mějte se.
4: Rádo se stalo.
5: Mějte se krásně, díky.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré, hezké páteční odpoledne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
3: Dobrý den.
6: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
5: Děkuji, děkuji.
6: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
5: Je.
6: Tím pádem je zdravím.
5: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
3: A já bych si ledva zapsal hlas.
6: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám od oběma a dála bych tu Lidlovou.
5: Ano, ano, no jistě, no samozřejmě.
3: Děkujeme.
5: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
3: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
5: Zdravíme.
7: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo lidva nahradit sotva, no, nebo jenom?
5: Ano, já myslím, že obojím.
3: Sotva
5: obojím,
3: určitě.
5: Přesně, sotva určitě. Mhm, mhm.

0: oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
1: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
1: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
1: Rovnou?
2: No, rovnou.
1: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku, a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým, a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla, takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsem.
1: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lídlová nám něco řekne.
3: No tak mluvte.
4: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
3: To je celý. Ano. To je bezvadný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pač musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
4: Ano, jako rukou.
3: Rukou. Takhle, jo?
4: Jmenuji se Aneška.
3: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera. Jede! Klapka.
5: Učitelka poprvé.
4: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
3: Stop, Soluško Lidová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
4: Nebo jako se žáky, že?
3: No, spíš diváky, Soluško Lidová, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
6: Jede.
3: Klapka.
5: Učitelka po druhé.
4: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
3: Co se děje? Co je, Pepo?
6: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
3: No tak přepudrovat, jo, a honem.
7: Už jo, zasnu, jo.
3: Nezasínej, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
6: Jo, dobrý.
3: Tak pozor. Kamera
6: jede.
3: Klapka.
5: Učitelka po třetí.
4: Jmenuji se Lídleška Aneška.

0: jsem o něj Aneška Lidlová, už
1: 14. Přeřeknout se může každej, že jo, to...
2: Ležel to zasvět.
1: Nezasvědej, vítě jdeme okamžitě dál.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr pro posluchače.
5: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru. Ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
4: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolku.
1: Kde stole. Pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady. S Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona
1: vydržet.
2: Vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jako že už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to by jen tak drby
1: zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. Já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak, i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku.
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr, paní Bogdala, sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli, tak aby to byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle, i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Jsme se na besedě.
2: Ano, Kusni. Ano.
5: Jo? Červený šaty.
2: No, jistě
1: samozřejmě. Ty jsi měl červené šaty?
2: Já se, jo, červený šaty, jo. A kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozdělaného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: o Drážďanech to bude.
2: Je, dojedem Lídlešku, děkuje.
6: Kamera jede! Klapka.
7: Učitelka po čtvrté.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
6: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po páté.
8: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš...
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
6: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
9: To je
6: maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
8: Ale on se tak jmenuje.
6: No on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
6: Klapka.
7: Učitelka po šesté.
8: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
6: Stop!
9: Pro mě dobrý.
6: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu,

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, Šesmervědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleš, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mně se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Vidíš, jinak,
2: no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundavat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben, byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdem podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám, takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tedy brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky, takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky, vidím, že jeho zábava pokračuje, Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé si ve Staré Boleslavi připomenou patrona země svatého Václava. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzinu a nafty. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami kolem 23 stupňů. Klidné ráno vám přeje Monika Vrchotová. Dnes je den české státnosti. Lidé po celém Česku si budou připomínat patrona země svatého Václava. Ve Staré Boleslavi, kde nechal knížete v roce 935 zavraždit jeho bratr Boleslav, bude od 10 hodin mše pod širým nebem. Sloužit ji bude arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Mariánské náměstí a okolní ulice budou od 6 hodin pro dopravu uzavřené, říká mluvčí středočeských policistů Michaela Richtrová.
2: Z důvodu konání kulturní akce Národní svatováclav pouť v Brandýse nad Labem bude od ranních 6 hodin do večerních 10 hodin úplná uzavírka silnice druhé třídy číslo 610 v úseku od křižovatky s ulicí Na Prádle po křižovatku s ulicí Okružní.
0: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 korun na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daně na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by ji podle mluvčí jeho asociace Václava Louly mohli zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
0: Opatření budou zatím platit do konce října. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Na mnoha místech v Praze začíná festival Poznej Vltavu. Druhý ročník akce se koná od 10 do 18 hodin. Organizátoři připravili desítky akcí na březích a náplavkách Vltavy, a to od Podbaby v Praze 6 až po Žluté lázně a Dvorecký most v centru hlavního města.
4: Návštěvníci festivalu se můžou zúčastnit například prohlídky Smíchovské plavební komory, plavby podzemím staré čistírny nebo prohlídky lodní benzínky. Na programu je také řada workshopů a kulturních vystoupení. Akce se koná na řadě míst po celé délce Vltavy v Praze a většina programu je zdarma. Podrobné informace o začátcích prohlídek nebo vystoupení jsou dostupné na internetu. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
0: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a v samostatné historii vybojovali v týmové soutěži 7. titul. Finálový triumf nad Ukrajinou 2-0 na zápasy završila v Číně Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6.
1: Počasí.
0: Sváteční pondělí přinese krásné podzimní počasí. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 21 a 24 stupni. Teď se ještě ojediněle objevují mlhy, hlavně v Polabí, a je kolem 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Silnice 611 u odbočky na Mochov, tam je osobní auto po nárazu do stromu. Tady jsou záchranné složky a policie a nehodu vyšetřují.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Sváteční ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy si zaslouží taky sváteční zpravodajskou službu. Vítejte.
6: Že se potkáváme.
5: Vypadáte neustále tak, jako vždycky mi chybíš. No, no i oslík z toho má radost.
1: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: Sváteční ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Navíc začínáme společně nový týden, má číslo 40. Václavové mají svátek.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
4: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
3: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
5: Ani Soutlova s dcerou Drobienou.
3: Jan Libíček dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.
0: 80. narozeniny slaví taky Helen Shapiro. Určitě písničku, kterou pustím do vysílání, znáte. Je to rok 1961. No a ke Golden Kids taky nemá daleko.

0: 5 hodin 15 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Než oslavíme svatého Václava, jinými slovy Vencu, podíváme se na předpověď počasí. Nejednomu Vencovi bude i teplo v rámci podzimního času 22 až 25. Slunečno beze srážek.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Není Václav jako Václav, za chvíli vám děti vysvětlí, kdo je to ten svatý Václav. Teď ale další písničky, třeba od Lucie Vondráčkové, Věry Martinové nebo Briana Adamse. Pěkné ráno. Pondělí 28. září.

0: svatých je kolem nás poměrně dost. Svatých jako opravdu svatých je žalostně málo. Kdo to byl svatý Václav?
1: Prostě svatý člověk.
2: Ochránce celého světa.
3: Bylo nejlepší.
4: Je patron českého státu.
5: Byl jeden z nejvýznamnějších českých králů celého českého národa.
6: A proslovil se tím, že ho nějak zabili ve válce

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co

přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Bude půl, budou zprávy, bude Móňa.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V nedělní debatě České televize to řekla šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Ministerstvo podle ní také zvažuje zdanění investičních bytů, některých návykových látek a zavedení sektorových daní. Podle ministryně jde o kroky, které by do státní kasy mohly v kombinaci se snížením výdajů přinést 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že daně zvyšovat nechce. Ve Zruči nad Sázavou si lidé můžou prohlédnout podobu budoucího koupaliště. Město nedávno získalo stavební povolení a plánuje vybrat zhotovitele. Areál s názvem Vrákosí. Dělníci postaví kousek od řeky a fotbalového hřiště a přímo tam začne dnes ve 14 hodin prohlídka. Dnes máte poslední možnost prohlédnout si na Pražském hradě české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená od 9 do 17 hodin a vstup je zdarma. Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Posledním českým kapitánem v týmu elitní zámořské soutěže byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu. A 28. září přinese téměř letní počasí. Po rozpuštění možné mlhy bude skoro jasno nebo jasno a teploty, které se teď drží u devítky, se vyšplhají na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Po několika nočních uzavírkách je průjezdný i Pražský okruh. Zůstává omezení mezi sjezdy na Barrandov a Ořech mezi kilometry 16 a 19. Kde jedničce na Ruzyň se jede také jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme 2,5 minuty po půl šesté, svátečních půl šesté, co dál?
1: Národní pouť ve svaté Boleslavi se koná dnes a kvůli ní vznikl nový relikviář na ostatek svatého Václava. Při hlavním mši dnes poprvé nahradí lebku, která se každoročně využívala, a za chvíli přidáme podrobnosti.
0: Amen.

0: 8,5 minuty po 17:30. Lebka svatého Václava dorazila včera večer do Staré Boleslavy. Lidé ji budou moci vidět v bazilice svatého Václava. Tam zůstane vystavená, a to i během dnešní pouti. Při slavnostní mši na Mariánském náměstí letos poprvé nahradí zcela nový stříbrný relikviář, takzvaná herma z ostatky světce.
1: Páně, postav ho na oltář tam, kam patří.
2: Šperkař a klenotník Jiří Urban právě poprvé umístil novou svatováclavskou hermu do baziliky svatého Václava.
3: Herma je vlastně úložiště pro ostatky. Toto je jakoby portrétní socha do pasu.
2: Jaký ostatek tam vlastně je?
3: Pravděpodobně kousek kosti.
2: Když se půjdeme podívat trošku blíž, tak vás poprosím, jestli byste popsal, co na té hermě všechno je.
3: Když začneme od spodu, tak tam jsou lvíčci, autentické kameny z lomu, kde se těžil kámen na výzdobu kaple na Karlštejn.
2: To je včetně tady toho modrého kamene uprostřed?
3: Ten jediný tam nepatří, to je krásný lápis lazuli z Pakistánu. Ten tam je umístěn víceméně kvůli barvě a jednak lápis lazuli je kámen králů.
2: Hermu zdobí také třeba český granát, jinak je celá vyrobená ze stříbra. A to včetně hlavy, kterou tvaroval akademický sochař Petr Vogel.
4: Mně šlo o to, abych tam spodobnil to, že to byl nesmírně duchovní člověk. Ne jen ten vojevůdce, dneska ho tak lidi vnímají z toho Václavského náměstí. Tak snažil jsem se vytvořit takovou podobu, která bude jiná, bude laskavá, bude vstřícná, jemná, je láskyplná.
2: Oba umělci na hermě pracovali přibližně 2 roky.
4: Oči jsem se snažil udělat tak, aby člověk, který se bude moci podívat mu do očí, aby tam vzniknul nějaký kontakt, jo, nějaký prostě dialog.
2: Na pouť do Staré Boleslavy se už tradičně vozí lebka svatého Václava. Ta ale každým přesunem trpí, jak mi vysvětluje proboštř staroboleslavské kolegiátní kapituly Libor Bulín.
5: Lebka se do Staré Boleslavy vozit bude, ale zůstane pouze tady v bazilice svatého Václava.
2: Novou hermu bude kapitula vystavovat i při dalších svátcích během roku. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Svátečních 6:15. Pěkné ráno při pondělí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: V Praze a v našem kraji bude skoro jasno, jasno, beze srážek. Teď po ránu by se ojediněli, mohli držet mlhy, zejména v Polabí. Odpolední maxima 22 až 25. Letní den.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
0: To je daleko, do soboty daleko. Eva Farna, teď chvilku po 6:15 a Denisa a Tipy už za chvíli.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na Konopišti se v pondělí slaví svátek svatého Václava trochu netradičně, výpravou do míst, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá. Věž Václavka se otevře od sklepení až po krov a nabídne taky výhled z balkónku. Prohlídku navíc zpestří šermíři a banditi. Dozvíte se tu zajímavosti z půdních prostor. Věž, která si z velké části zachovala podobu ze 13. století a jejímž nejslavnějším vězněm byl král Václav IV., můžete navštívit od 13. do 18 hodin. Na prohlídku je nutná předchozí rezervace. Budeč u Zákolan se na Den české státnosti vrátí do časů svatého Václava. Konají se tu svatováclavské slavnosti. Od 10 hodin vás čeká historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, průvod svatého Václava i dobová hudba. Pro děti bude připravena pohádka Sněhurka nebo Otesánek. Chybět nebudou řemeslné dílny ani komentované prohlídky románské rotundy svatého Petra a Pavla. Votice ovládne svatováclavská družina a středověká atmosféra. Svatováclavské slavnosti začnou v 10 hodin průvodem městem a na Komenského náměstí pak uvidíte historický program. Součástí budou taneční a bubenická vystoupení a živá hudba. Zahrají například Lahvátor, Petr Kolář a na závěr Michal David. Program zakončí ve 20 hodin ohňová show. Na své si přijdou i děti. V zahradě kláštera svatého Františka je čeká divadlo a hry. Po celý den bude otevřený taky historický jarmark a řemeslnické dílny. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ve vodě v obci Odolena voda včera laboratoř nenašla nadlimitní množství olova. Až 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. A máme před sebou prosluněný den s teplotami až do 25 stupňů. Hezké ráno přeje Monika Vrchotová. Ani v jednom ze včerejších 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu Středočeských vodáren. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí používat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým. V prvním kole univerzita vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Do programu se můžou vědci ze všech oborů přihlašovat do 9. listopadu. Pokračuje Tereza Bůšková, výkonná ředitelka nadace The Kellner Family Foundation, která program spolufinancuje.
4: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost a vlastně jsou schopni se tady zasíťovat a přenést tady tu zahraniční zkušenost na svoje pracoviště.
2: Podobně láká experty i České vysoké učení technické ve spolupráci s Bacala Foundation. Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo Úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace Úřadu vlády.
5: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špila sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
2: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené taky ministerstvo financí.
3: Sport.
2: Mladoboleslavští hokejisté v 5. kole Tip Sport Extraligy prohráli ve Vítkovicích 2-6. Středočeši nezachytili začátek zápasu. První gol dostali už ve 4. minutě a od té doby jen dotahovali skóre, pokračuje trenér Mladé Boleslavy Petr Haken.
6: My jsme nechtěli brzy inkasovat branku a bohužel jsme udělali úplně obrovskou chybu, že pustíme z útoční bule soupeře skoro 5-2. Tam už se začalo víc projevovat to, že si domácí ten zápas chtěli víc. My bohužel jsme nehráli to, co chceme a mrzí mě to vůči všem, protože takhle nechceme, aby se Boleslav prezentovala.
2: Boruslaři venku neuspěli poprvé v sezóně a patří jim 12. místo. Naopak poslední Vítkovice si připsali první body. To Kladno v 5. kole poprvé nebodovalo, když prohrálo v Olomouci 1-4 a kleslo na průběžné 4. místo. 5. extraligové kolo zakončí dnešní duel pražské Sparty s Karlovými Vary, které začne ve 4 odpoledne.
3: Počasí.
2: Počasí dnes bude lákat ven, teď se ještě ojediněle drží mlhy, hlavně v Polabí a je kolem 9 stupňů, ovšem přes den bude slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploměry ukážou 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Já tady nevím, jak ty, ale já bych asi do Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy nejel.
2: Tam je to zavřeno všechno.
7: Úplně. Nejenom to historické jádro i nejádro kolem, všechno uzavřené. Městská hromadná doprava to zcela jistě jistí.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Sváteční ráno.
8: Dobré ráno, střední Čechy.
7: Za chvilku Václav Drážek, svátek nesvátek, ten nám prozradí, jak velký odstup si máme držet za autem, které jede před námi.
9: Ty patník, takový ty světla ano, na té silnici.
7: To je správné vyjádření kolegyně Moniky Vrchotové. Držte se ho.
8: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženou.
1: Častokrát jako účastník silničního provozu sleduji nápisy na autech, které jsou přede mnou. Třeba nelep se mi na zadek.
2: Řidičská abeceda.
3: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
4: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
3: Co to ale znamená v praxi?
4: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
3: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
4: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
3: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
4: Ty 2 vteřiny by měly pokryt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: 6.13.

0: 6 hodin a 17 minut, pondělní ráno, sváteční 28. září.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Nad naším krajem a Prahou by měla být teď po ránu jasná nebo skoro jasná obloha. Hlavně v Polabí se mohou ojediněle vyskytovat mlhy. Přes den bude jasno až skoro jasno. Teploty dosáhnou 22 až 25. Vítr slabý, proměnlivý. No, potom se změní na jihovýchodní, mírný. Rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré. Ráno však mohou být mírně nepříznivé.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Když slaví Václavové, tak také jednoho Václava z archivu nabízím. Vtip za stovku, TV Barandov. Pojďme k vojákům. Vojenský zamilovaný vtip.
1: Dopis vojákovi. Drahý Dušane, musím se přiznat, že co jsi pryč, čtyřikrát jsem tě podvedla. Prosím tě, pošli mi zpět moji fotku, kterou jsem ti dala. S pozdravem, Naďa. Voják jde za kamarádama, pozbírá fotky jejich přítelkyň, sester, kamarádek. Spolu s fotkou Nadi všechny vloží do obálky a připíše. Je mi líto, ale už si nepamatuju, kdo jsi. Vyber si svou fotku a zbytek mi pošli zpátky. Zdraví duša.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Máme pondělí 28. září, posíláme další písničky. Do času zpráv v 6:30 třeba Iveta Bartošová. Můžeš lhát. Dobrý den, přeji všem.

0: pít Italy, tak mě tak napadá. Dobré ráno přejeme všem.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny paliv. Kabinet zároveň schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Technici v Praze začali s opravou a rozšířením čistírny odpadních vod ve Vinoři. Práce za více než 500 milionů korun. By provoz omezit neměli. Kapacita zařízení bude po rekonstrukci dvojnásobná. To umožní připojování nových nemovitostí v okolí. Na fotbalovém hřišti v Domašíně na Benešovsku se dnes koná charitativní běh. Vítěžek ze startovného dostane nadační fond N na podporu neonatologického oddělení v Pražském Podolí, které pečuje o předčasně narozené děti. Registrace začíná v 9 ráno, samotný program odstartuje v 10 hodin. Začíná také druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované smetanovou mou vlastí. Tenisté týmu Evropy ovládli po 6. exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menčík, který zvládl v Londýně i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili australsko-americký pár Deminor Fritz 7-5 a 6-3. A sváteční pondělí bude prosluněné s teplotami mezi 22 a 25 stupni. Teď je ještě kolem 9 a výjimečně se drží mlhy.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Neprůjezdná je od rána trasa Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Uzavírka kvůli národní svatováclavské pouti potrvá do večera. Objížďka vede přes Zápy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nevím, jestli si, kolegyně, pamatuješ takové ty neblahé doby, kdy nebylo úplně jasné, jestli Kladno vypadne, nevypadne, vypadne, nevypadne.
1: Letos se rozjelo. No. Dobře.
0: No, chraň tě středotěžký pámu.
1: No, rozjelo se dobře, bohužel, ale teď
0: To bohužel.
1: Trošičku.
0: Tak, to můžeme přejít.
1: Ale musíme o tom říct, protože hokejisté Olomouce dokázali jako první v sezóně obrat kladenské rytíře o všechny body. Za zápasem, který skončil 1-4 z pohledu domácích středočechů, se ohlédneme.
0: Takhle, kluci v Kladně si rozhodně nebudou brát příklad z Mladé Boleslavy. Asi tak bych to viděl. Ne? Asi tak.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a skoro 40 minut. Hokejisté Kladna prohráli v pátém kole Tip Sport Extraligy s Olomoucí 1-4. Rytíři tak vyšli poprvé v sezóně bodově na prázdno. Naopak Olomouc si mohla poprvé užít děkovačku po tříbodovém zisku.
1: Zavili olomoučtí fanoušci první tříbodovou víru svého týmu. Překvapivě ji dokázali vybojovat na ledě kladenských rytířů, kteří byli do té doby třetí v tabulce.
2: Jo, jsme za to hrozně rádi. Tady je vždycky těžký hrát, ale dneska jsme od začátku byli zodpovědní, dali jsme tam konečně nějaký góly, vyhráli jsme zaslouženě, si myslím. Mně se to líbil ten zápas, koukalo se na to hezky.
3: Smál se nadšený brankář Oldřich Cichoň, který pomohl týmu 23 zákroky a byl vyhlášen hvězdou utkání. To na druhé straně moc do smíchu nebylo ani asistentu trenéra Tomáši Plekancovi.
4: 3 góly ze 4 jsme odevzdali, měli jsme jasný puk na hokejce a dostali jsme z toho góla, takže jsme si to udělali víceméně sami a celkově Olomouc odehrála výborný zápas. Takové, jak má vypadat na jako hostující celé, vyhrávali souboje výborně do defenzívy a my naopak zase ofenzivně jsme nedělali správný rozhodnutí s pukem.
3: Přesto jeden okamžik mělo Kladno naději. V pátek totiž prohrávalo s Plzní 0-3 a dotáhlo zápas do prodloužení. Přitom první gol dalo až ve 49. minutě. Tedy v té samé, jako se Martin Procházka trefil za stejného stavu i proti Olomouci.
5: Bylo tam deja vu jako proti Plzni, ale bohužel jsme v zápětí dostali gol na 4-1 a to si myslím, že pro hlavu byla docela rána, ale i jakoby ta energie na té střídačce, furt jsem cítil to, že jdeme za tím, že bychom to chtěli otočit, nebo že chceme to otočit, nebo aspoň s tím zápasem něco udělat. To je pozitivní, že vlastně i ta střídačka byla taková pozitivní.
3: Popisoval Martin Procházka. Olomouc ale dokázala nápor Kladna ustát a tak si vítěznou děkovačku mohl společně s diváky poprvé po tříbodové výhře užít po přestupu ze Sparty v olomouckém dresu i Michal Vitouch.
6: Jo, ještě jsem ji nezažil moc, vlastně ještě nerozumím, co v té děkovačce je všechno, ale máme to napsané v týmové skupině, takže se to učíme už s novýma klukama, co taky přišli.
3: Těší se Michal Vitouch, že příště už bude slova fanoušků znát nazpaměť. Další šanci bude mít v úterý, kdy Olomouc hostí Vítkovice. Rytíři jedou na led vedoucího Třince. Z Kladna Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: ve 6:45 a Český rozhlas Střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude krásně přes den 22 až 25.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 6.49. Dneska je pondělí, bude Oskar Hess. Odpoledne po 13. hodině. Tentokrát dorazí chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka. Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Zprávy v 7 za 10 minut. Pěkný svátek, nádherné pondělí s námi. Jste na dobrém startu do nového dne.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé v Dubenci na Příbramsku se v referendu vysloví k odtěžení uranové haldy. Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Na den se promění v zahradu jako ze 30. let. A dnes bude slunečno s teplotami kolem 24 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Monika Vrchotová. V Dubenci na Příbramsku proběhne spolu s obecními volbami i místní referendum. Lidé se v něm vysloví k plánovanému odtěžení tamní uranové haldy. Budou odpovídat na otázku, jestli souhlasí s vybudováním a provozováním třídící linky u odvalu bývalé šachty číslo 19 za podmínek, na kterých se obec dohodla v memorandu se státním podnikem Diamo. Projekt má umožnit využití historického odvalu po těžbě uranu jako zdroje stavebního kameniva. Počítá s oddělováním radioaktivních částí, kontrolou prašnosti a revitalizací území. Řada lidí v Dubenci má z plánované těžby obavy. Českobrodská radnice opraví veřejné toalety u budovy staré radnice. Práce za více než 4 miliony korun by měly začít příští rok. Na téměř polovinu ceny získalo město dotaci. Stávající zařízení návštěvníkům při kulturních akcích nestačí, říká mluvčí úřadu Martina Vlastníková.
2: Toalety nevyhovují potřebám a jsou ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude spočívat ve zvýšení kapacity, obnově střechy, zajištění soukromí a bezbariérového přístupu a zvýšení hygienického standardu.
0: Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Pražská zoo si dnes připomíná 95. výročí od svého otevření. Návštěvníci se budou moct na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Součástí oslav bude taky představení novinek nebo vernisáž výstavy, říká mluvčí trojské zoo Filip Mašek.
3: Taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátků zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Každý návštěvník, který v pondělí dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek. Sport.
0: České tenistky slaví titul v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Číně porazili Ukrajinu 2-0 na zápasy díky triumfům Karolíny Muchové a Lindy Noskové. Češky ovládly týmovou soutěž po sedmé v samostatné historii a poprvé od změny formátu a názvu z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká kalendáři navzdory letní den. Odpolední teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů a obloha bude jasná nebo skoro jasná. Teď ještě pozor, výjimečně na mlhy, a to hlavně v Polabí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Nemáme hlášené komplikace nějakého zásadního charakteru, tak prosím, užívejte svátečního pondělí v klidu, v pohodě, stejně si nakoupit nedojedete. Ne, s rodinou trávit celý den v nákupním středisku nemůžete, nejde to.
0: Ne, zavřeno. Ven dneska.
4: Do
0: spoustu
4: přírody.
0: Spoustu akcí je.
4: Na lebku.
0: Třeba.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
4: Nebo do zoo.
0: No.
4: Když už slaví, že?
0: A to ale zní lákavě teda.
4: Určitě, určitě. Mm. Máme tady dost lákavých věcí. Mimochodem za chvilku Region Express. Já se jenom tak jako zeptám, kdy ty síla naposledy hromadnou dopravou?
0: Já jezdím furt hromadnou dopravou.
4: Dobře, tak budeme konkretizovat pláčkem.
0: Jo, tak to jsem jela. Prosím pěkně, do Šumperka jsem jela. My jsme měli sraz se základkou.
4: Tak v tom případě...
0: Tam jsem jela na čas. Zpátky bylo půl hodiny zpoždění.
4: Já už jsem se lekla. Tam jsem jela na černo.
0: Ne.
4: Na čas. Dobrá.
0: Ne, na čas.
4: No, na čas bude taky Region Express dneska. Ano, ať už máme nebo nemáme svát, bude. Nebojte se, počkejte si. Ale předtím Hana a Petr.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin a 9 minut.
1: Region Express.
0: Řeku Vltavu známe z fotografií, hudby obrazu nebo i jen z každodenních cest do práce. Festival Poznej Prahu ale ukazuje, že se na ní dá dívat z mnoha dalších stran, jako na místo spojené s historií, přírodou, technikou, sportem, vlastně i kulturou. Druhý ročník festivalu se bude konat právě dneska, 28.9. a to od 10 dopoledne do 6. do 18 hodin. A to hned na několika místech, od Podbaby až po Žluté lázně a Nový dvorecký most. Další informace má pro nás redaktor Krištof Jiřík. Krištofe, Vltavu má v Praze asi každý nějak spojenou s konkrétním místem. Festival ale slibuje, že ji návštěvníkům ukáže i trochu jinak. Tak co zajímavého můžu objevit?
2: Pěkný den. Jedním z lákadel je třeba Nový dvorecký most, po kterém se návštěvníci budou moct projít společně s výtvarníkem Krištofem Kinterou. Festival ale řeku ukazuje i z jejího okolí a připomíná, co všechno se kolem Vltavy v Praze odehrávalo. Na Rašínově nábřeží třeba Muzeum Prahy připravilo komentovanou procházku po stopách starého Podskalí, která připomene dobu vorařů.
0: A když člověk nechce Vltavu jen pozorovat ze břehu, může se dostat i přímo na vodu?
2: Právě to je jednou z hlavních částí programu. Návštěvníci si můžou vyzkoušet, jaké je to být na den kapitánem člunu, anebo se vydat na vyhlídkovou plavbu. A je tam i trochu méně tradiční způsob, jak řeku poznat, a to zaposlouchat se do zvuků pod hladinou. K tomu si člověk může vlastnoručně vyrobit hydrofon a zjistit, jak Vltava zní z úplně jiné perspektivy. Program myslí taky na ty nejmenší. Děti si užijí kulturní program, například na lodi Tajemství, kde se objeví třeba Spejbl s Hurvínkem. Děti se můžou taky zapojit do workshopu Muzea Prahy a poznávat, jaký byl život kolem řeky v minulosti.
0: Kolega Krištof Jiřík, díky, hezký den.
2: Naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7, 11 a půl.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Přidávám taky Madonu, Pavla Bobka nebo Olgu Lounovou, ale počkejte si.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Nejdřív aktuální teploty. Ano, mám takový pocit, jako kdyby byl ten teploměr nějaký rozbitý, protože když se podívám na rozptyl, velmi široký, třeba Uhlice 3,6, zatímco Dolní Bousov 14. Co bude pravdou, zeptám se třeba za půl hodiny meteorologu na Kavčích horách v České televizi. Pojďme ale k předpovědi počasí, tady je to jasné, stručné, sváteční. Babí léto je tady, pondělí. Jasno nebo skoro jasno, po ránu se ojediněle vyskytnou mlhy a nejvyšší teploty 22 až 25, pršet nebude, rozptylové podmínky po ránu nic moc, ale přes den OK.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Sochu svatého Václava na koni zná asi každý, ale není Václav jako Václav. Za chvíli podrobně.

0: kostele.
1: Já znám. Já myslím českýho a američkýho a flančkovskýho znám.

Víte, že nejkrásnější vodopády českého krasu můžete vidět jen za jarního tání nebo v době silných dešťů? Jmenují se Bubovické vodopády a najdete je mezi Karlštejnem a Srbskem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
4: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Základní a střední školy se budou moct opět zapojit do soutěže upozorňující na rizika v online prostoru. Po několika ji vyhlásil Středočeský kraj. Součástí je kvíz z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. První tři školy s největším počtem zapojených žáků dostanou finanční odměnu. Zájemci se dnes můžou přijít podívat do Strakovy akademie. Den otevřených dveří v sídle úřadu vlády potrvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky začínají každých 15 minut a návštěvníci při nich uvidí třeba jednací sál vlády nebo galerii českých a československých premiérů. Prohlídka končí v zahradě Strakovy akademie a veřejnosti se dnes otevře taky ministerstvo financí. Novou sezonou pražského divadla X10 dnes zahájí premiéra inscenace Masakr v Paříži. Hra Christophera Marlowa zpracovává události Bartolomějské noci a jejich politické důsledky. Inscenace v režii Ondřeje Štefaniáka upozorňuje na nebezpečí náboženských konfliktů a polarizace společnosti. V hlavních rolích se představí Lucie Roznětínská nebo Anna Veselá. Florbalisté Varů Bohemians vyhráli v utkání čtvrtého kola Superligy v Žilině nad Ostravou 13-4 a připsali si třetí vítězství za sebou. Bodově se dotáhli na vedoucí Tatran Střešovice, který má zápas k dobru. Byl to druhý duel v zahraničí v historii domácí nejvyšší soutěže. A sváteční pondělí bude prosluněné, obloha bude téměř bez mráčku a nejvyšší teploty vystoupí na letních 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Dobrá zpráva z Pražského okruhu. Mezi sjezdy na Barrandov a Ořech už se jezdí v obou směrech dvěma pruhy. Víkendové omezení skončilo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dál se, kolegyně, vydáváme do našeho kraje, tuším, Blaším.
6: Tušíš.
5: Správně, já to vím.
6: Ne, my budeme se zabývat bytovou nouzí.
5: Ano.
6: V Česku ji lidem pomáhají řešit nová kontaktní místa. Od září jsou ve všech obcích s rozšířenou působností a s čím lidem pomáhají a jaký je o ně zájem, tak to si povíme za chvíli.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 7 hodin, skoro 40 minut a s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. V Česku fungují nová kontaktní místa pro bydlení, mají pomáhat lidem v bytové nouzi i těm, kterým hrozí, že o bydlení přijdou. Od začátku září jsou tato kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností, třeba ve Vlašimi.
2: Já bych svý bydlení a složitý to je, hlavně s 5 dětma asi to bude docela dost složitý.
3: Paní Božena je i se svými dětmi v azylovém domě ve Vlašimi.
2: Jsem vlastně byla s manželem a on začal být agresivní, takže jsem musela s dětma odejít.
3: Azylový dům taky klientům poskytuje bytové poradenství, ale jednotná síť kontaktních míst může být podle ředitelky domova Hany Hejné přínosná.
4: Tak kontaktní místa si myslím, že jsou dobré v tom, že jednak to bude jednotné po celé České republice, nebo můžeme odkazovat na další navazující službu, pokud klient bude odcházet z našeho azylového domu.
3: Kontaktní místa pro bydlení jsou propojená s úřady práce, které taky vedou evidenci volných bytů pro lidi v bytové nouzi. Podle Hany Hejné je ale takových bytů nedostatek. Důkazem jsou i právě přeplněné azylové domy.
4: U nás v současné době máme asi 50 žádostí, kterým nejsme kvůli kapacitě schopni vyhovět.
3: Ve Vlašim je kontaktní místo pro bydlení přímo na sociálním odboru. Od začátku září do něj přišla desítka lidí, s čím popisuje vedoucí Pavla Kovalská.
5: Nejčastěji se lidé chtějí dostat z ubytoven a i z těch podnájmů, které jsou pro ně drahé a nemohou si dovolit je zaplatit, protože se ocitli třeba bez zaměstnání.
3: S bydlením lidem poradí na téměř 230 městských úřadech. Polovina kontaktních míst začala fungovat od ledna, druhá od září. Kolik lidí se na ně doposud obrátilo, říká mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
6: Od začátku roku 2026, kdy vstoupil v platnost zákon o podpoře bydlení, proběhlo na kontaktních místech pro bydlení více než 8000 konzultací.
3: Provoz kontaktních míst mají města podle Lukášové financovat z příspěvku na výkon přenesené působnosti. Ten příští rok vzroste o 5% na celkových 500 milionů korun. Z Vlašimi Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Hej, hej, hej, tady se zpívalo Paul Simon, Art Garfunkel. Asi bych si to nedovolil úplně hejkat takhle na Kavčí hory, ale stejně mě tam poslouchají, vím to, tuším teda, myslím. Zdravím, dobré ráno.
1: Hezké ráno přeju.
0: Je tam Michal Žák. Michale, máme takové zvláštní ráno. Je slunečné, ale podle teploměru z těch měřících stanic mám takový pocit, jako kdyby některé nefungovaly, anebo tam někdo přitápil, takový dolní Bousov, 14, to je dost.
1: To je docela dost, to je pravda. Na druhou stranu jsou místa, kde je jenom kolem 3 nebo 4 stupňů Celsia. Ono, ty vyšší teploty souvisejí, řekněme, trošku s větrem. Tam, kde se ten vítr úplně neutišil, tak zůstala ta noc poněkud teplejší. Naopak v údolí, kde je bez větří, tak ty teploty klesly níže.
0: Větry nás budou trápit i v průběhu dne?
1: Myslím si, že dnes to ještě žádné vyloženě trápení nebude. I když je pravda, že oproti včerejšku to bude trošku foukat více, protože během dne se rozfouká vítr mírný, a to od jihovýchodu o rychlosti mezi 2 a 6 metry za sekundu. Na druhou stranu bude slunečno, tedy i v průběhu dne jasno nebo skoro jasno, a ty ojedinělé mlhy, které máme hlavně v údolí Vltavy, tak se budou dopoledne rozpouštět. Vzduch se do odpoledne prohřeje na, myslím, velmi příjemné hodnoty, nejčastěji mezi 22 a 25 stupni.
0: Měl jsem takový pocit, že jsem v průběhu noci viděl cosi lesklého na zemi, jako kdyby byl přízemní mrazík. Čeká nás něco podobného i v dalších dnech?
1: Nečeká, ty noci by měly být o něco teplejší, než tomu byla ta, nebo bylo v té noci na dnešek, takže konkrétně v noci na zítřek teploty mezi 10 a 7. Při uklidnění větru zase chladněji, ale zhruba do těch 5-4 stupňů minimálně, pokud to takto mohou říci. A ta šance na přízemní mrazík, které ve středních Čechách, je tedy v těch dalších nocích minimální, nebo spíše téměř prakticky nulová.
0: V předpovědi na zítřek koukám dobře, nebo koukám na stejnou předpověď, nebo jsou to stejná písmenka jako na dnes?
1: Jsou to hodně podobná písmenka, tedy teploty prakticky beze změny mezi 22 a 25 stupní a podobné nebo prakticky stejné teploty nás čekají i ve středu. Na nebi bude opět převážně jasno, ráno se jen zcela výjimečně vyskytnou mlhy, no a velmi podobné to bude i ve středu, jasno, maximálně skoro jasno, a v těch dalších dnech nadále převážně jihovýchodní vítr.
0: Tak vám děkujeme pěkně za předpověď, slunečnou předpověď nejen do dnešního svátečního dne. U kolegů odpoledne naslyšenou.
1: Budu se těšit a krásné pondělí.
2: Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi. Každý den vám hrajeme české písničky, které si zaspíváte. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám. Milujeme Střední Čechy.
0: A kalendárium, pohled do minulosti s Petrem Jungmanem za chvíli. Teď 7.48. Dobrý den všem. Tady je Český rozhlas Střední Čechy.

0: skupina Krištof a na viděnou v 7.52. Pozor, i dneska ještě nejezdí metro, Pražského povstání Chodov nebo tramvaje Palmovka ke Stírce. Pozor na to.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
3: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
2: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
4: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
2: Jan Libíček dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

pádu tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé si ve Staré Boleslavi připomenou patrona země svatého Václava. Zámek Konopiště dnes otevře nepřístupné prostory, třeba věž Václavku. Počasí bude přát výletům, bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné sváteční ráno přeje Monika Vrchotová. Dnes je den české státnosti. Lidé po celém Česku si budou připomínat patrona země svatého Václava. Ve Staré Boleslavi, kde nechal knížete v roce 935 zavraždit jeho bratr Boleslav, bude od 10 hodin mše pod širým nebem. Sloužit ji bude arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Mariánské náměstí a okolní ulice jsou pro dopravu uzavřené, říká mluvčí středočeských policistů Michála Richtrová.
2: Z důvodu konání kulturní akce Národní svatováclavská pouť v Brandýse nad Labem bude od ranních 6 hodin do večerních 10 hodin úplná uzavírka silnice druhé třídy číslo 610 v úseku od křižovatky s ulicí Na Prádle po křižovatku s ulicí Okružní.
0: A přímo ze Staré Boleslavy se krátce popůl přihlásí náš reportér. 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program spolufinancovaný nadací The Kellner Family Foundation. Jeho cílem je do Česka přivést špičkové vědce ze zahraničí. Peníze jim pak mají pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není určený jen cizincům. Hlásit se můžou i Češi působící v zahraničí a přihlášky jsou otevřené do 9. listopadu. Zámek Konopiště na Benešovsku dnes od 13 hodin výjimečně otevře věž Václavku. Lidé budou moct navštívit běžně nepřístupné prostory, jako například sklep. Na trase taky vystoupí bandité a šermíři. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná předchozí rezervace nebo nákup online vstupenky. Pokračuje kastelánka Jana Sedláčková.
3: Tato věž zůstala zachována z velké části v podobě, jakou měla při zakládání hradu ve 13. století a nejslavnější vězeň, který v ní pobýval, byl český král Václav IV.
1: Sport.
0: Hokejisté Kladna vyšli poprvé v sezóně bodově na prázdno. V 5. kole Tip Sport Extraligy podlehli doma Olomouci 1-4. Podle autora jediné branky rytířů Martina Procházky podali Středočeši nejhorší výkon v sezóně.
4: Já nevím, jestli se dá vyzvednout něco, co tam bylo jako nejhorší a možná tam, že jsme nebyli tolik kompaktní, jako chceme, a to bych asi viděl možná jako hlavní bod. Bylo tam spoustu věcí, které hrát nechceme a dělat nechceme, takže se z toho musíme poučit a do Třince je úplně s jinou hrou a prezentovat se úplně jinak, než teďka ty dva zápasy, co jsme se prezentovali doma, a začít dělat ty věci, které jsme dělali z začátku.
0: První venkovní prohru si připsala Mladá Boleslav, která prohrála na ledě posledních Vítkovic 2-6. 5. extraligové kolo zakončí duel Sparty s Karlovými Vary, který začne v Praze ve 4 odpoledne.
1: Počasí.
0: Počasí dnes bude jako malované, bude jasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 22 a 25 stupni. Teď vám ovšem ještě může fotku pokazit mlha, která se výjimečně drží hlavně v Polabí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Nic zásadního v provozu na silnicích ve Středočeském kraji a v Praze. Buďte připraveni, ale na ledasco, protože přeci jen sváteční řidiči ve sváteční pondělí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Já bych vyrazil směr Konopiště, teda ty jsi zmiňovala, že tam je dneska otevřeno.
0: Věž Václavka.
5: Jo.
0: Běžně nepřístupná.
5: Paní Jechová tady byla.
6: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
5: No a sklepní prostory nic? Nic?
0: Jo, ty to bude taky otevřený, no v té...
5: Jo, vážně, ale no, tak tím se to vysvětluje úplně. Paní Jechová, děkujeme. Jsem rád, že jste tady byla. Na půdičku půjdeme až příště. Co máme dál?
0: Vzduch.
5: Vážně a vydýchaný.
0: Přijde Martin, Písařík.
5: Ano, i dneska ve svátek. Téma vzduch.
0: Vzduch, ano.
5: Tak si počkejte, jestli nevíte, k čemu je vzduch dobrý.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, začíná to slibně, sluneční paprsky jsou a budou, vydrží po celý den. Michal Žák o tom něco ví.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Myslím si, že dnes to ještě žádné vyloženě trápení nebude. I když je pravda, že oproti včerejšku to bude trošku foukat více, protože během dne se rozfouká vítr mírný, a to od jihovýchodu o rychlosti mezi 2 a 6 metry za sekundu. Bude slunečno, i v průběhu dne jasno nebo skoro jasno. A ty ojedinělé mlhy, které máme hlavně v údolí Vltavy, tak se budou dopoledne rozpouštět. Vzduch se do odpoledne prohřeje na, myslím, velmi příjemné hodnoty, nejčastěji mezi 22 a 25 stupni.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Situace babího léta pokračuje, to znamená nad severovýchodní Evropou máme střed tlakové výše a kolem ní k nám pokračuje příliv teplého vzduchu od jihu až jeho západu. Babí léto pokračuje pondělním svátečním dnem 20 až 25 nad nulou. Víte co, já vás trošičku schladím, aspoň mráz po zádech nebo husí kůže je tady

0: Kasper, já vás pozoruju další dobu tady. Očiško, nebyla by si na paní hodit deku.
1: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého. Horor si slíbil, tak čti.
0: Myslím, že už máte rozmazaný oči. Máte jako čert, začínám se tady bát já.
1: Ty jsi slíbil horor.
0: No jo, no, slíbil jsem horor a paní to vzala za mě. Tak ještě jednou. Vrkodlak. Nejde.
1: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volume trochu.
0: V čem by tady potom seděl, když jsem dá volume?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
0: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to víte, začíná pěkně, paní, stáhněte si volume.
1: A navíc, promiňte, ale tak jak vy se tady smějete, to není veselý směch.
0: Že jo?
1: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdíme, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte, kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
0: Jste mě zastlal.
1: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
0: Sedli na blbou mísu.
1: Mísa byla dobrá, obsah byl špatný.
0: Papeček se směl, máš hezký zubky. Já proč jsem tu tak před 9 lety?
1: Prosím tě, vrať se k hororu.
0: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat.
1: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být hodně. Josef Aleš Nálovský se množí dělením.
0: Taká améba, láčkovec, prvo.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: to je síla, ten text. Stejně silné budou zprávy v půl, tak to cítím já. A ty?
1: Určitě.
0: Hezké ráno přejeme všem. Sváteční pondělí Českého rozhlasu.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Ani v jednom ze včerejších 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou a mohla se pít. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Nejméně 2 oběti si vyžádali od včerejška nehody na středočeských silnicích. U Medonos na Mělnicku včera odpoledne zemřel motocyklista, který zřejmě nezvládl řízení a sjel do lesa. V noci na dnešek pak zahynul řidič osobního auta, který na dálnici D11 při sjíždění k čerpací stanici u Poděbrad narazil do jejího totemu. Dělníci opravili v kolínské nemocnici endoskopické oddělení, zrekonstruovali chodby, recepci, 4 sály a vybudovali 1 nový. Lékaři díky tomu ošetří více pacientů, kteří by navíc měli na vyšetření čekat kratší dobu. Téměř roční rekonstrukce a nové vybavení stály celkem 93 milionů korun. Dnes jsou na Pražském hradě naposledy k vidění české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo taky korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovícké katedrály. Výstava ve Vladislavském sále je otevřená od 9 do 17 hodin a vstup je zdarma. A začíná 2. ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou Mou vlastí. Pro návštěvníky je připravené také třeba setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou, který svými díly ozdobil Dvorecký most. Házenkáři Dukly Praha ve 4. kole extraligy deklasovali předposlední Frýdek Místek 42-27 a na 3. místě tabulky ztrácí bod na obhájce titulu z Plzně a 2 body na vedoucí Karvinou. No a dnes bude krásně, už je to vidět, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
0: No ještě, aby to bylo cítit.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Sražená zvěř na dálnici D7, kdo jedete do Chomutova, upozornění pro vás. U Panenského Týnce, 39. kilometr z Bystřete.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Řekněme si na rovinu, ono sluníčko je jedna věc, ale teploty jsou věcí druhou.
1: No.
0: No, my jsme právě z těchto důvodů takticky vybavili našeho kolegu, aby nemrzl, tak má asi o 2 vrstvy navíc. A kdeže stojí a o čem bude referovat?
1: Ve Staré Boleslavi je.
0: Protože
1: věřící po celém Česku si dnes připomínají svátek národního patrona svatého Václava a do Staré Boleslavi každoročně přijíždí 1000 poutníků na svatováclavskou pouť a je mezi nimi právě i náš reportér, se kterým se za chvíli spojíme.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 8.39. Lidé po celé republice si dneska připomínají Den české státnosti i památku národního patrona svatého Václava, který byl v roce 935 zavražděn ve Staré Boleslavi. Právě tam od rána přijíždí tisíce lidí na tradiční národní svatováclavskou pouť. A víc k tomu řekne reportér Mikuláš Vochoska, který je přímo v Boleslavi na Mariánském náměstí. Dobrý den.
1: Dobrý den, na Mariánském náměstí je už připravené pódium, na kterém se bude celebrovat hlavní mše a technici tu zajišťují poslední detaily. Jinak je tady v centru města už poměrně rušno, scházejí se tu věřící a poutníci, část z nich sem každoročně přichází pěšky, podobně jako třeba pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který vyrazil s procesím už v 5 hodin ráno z Prahy kýjí od tamního kostela svatého Bartoloměje. V širším centru Boleslavy už od brzkých hodin platí bezpečnostní opatření a dopravní uzavírky.
0: Takovou dálku ský a do Boleslavy a pěšky. No, poutní mše začíná v 10, jestli mám správné informace. Bude mít letošní bohoslužba nějaké zvláštní specifikum?
1: Tak tou největší novinkou letošní svatováclavské poutě je nová stříbrná herma s kouskem kosti svatého Václava. Vyrobili ji šperkaři Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Váží 14 kg a zdobí ji české granáty. Připomíná bystu svatého Václava, dnes na venkovním pódiu vůbec poprvé nahradí samotnou lebku světce. Ta totiž při častých převozech trpěla a letos zůstane po celou dobu trvání poutě vystavená výhradně uvnitř baziliky. Další novinkou je, že mši bude poprvé celebrovat arcibiskup pražský Josef Přibyl, Stanislav Přibyl, a jedním z koncelebrantů bude také nově jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent, kterého papež Lev XIV. Jmenoval do funkce koncem letošního května. Pro nuncia je to tedy dnešní svatováclavská pouť, první setkání s veřejností v Česku.
0: Boleslavská pouť ale není jenom o duchovním programu na náměstí. Co všechno tam lidé po zbytek dne ještě mohou vidět, zažít, prožít?
1: Tak program je koncipovaný pro nejširší veřejnost. V děkanské zahradě u baziliky vznikla klidová zóna s pohádkami pro děti, na houštce fungují kolotoče i stánky a odpoledne se Mariánské náměstí promění v koncertní pódium. Vystoupí tu třeba Jiří Korn, Adam Mišík nebo místní FF Band. Celodenní akci pak krátce po 9. večer zakončí světelné překvapení.
0: Děkujeme za informace přímo z místa, z Boleslavy, z Mariánského náměstí. Mikuláš Vochoska, ať se daří.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Bude 8:45 za pár.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Sváteční pondělní ráno 28. září 2026. Kolegyně Monika Vrchotová, která dnes tak zaskakuje, tak myslím, že svátečně by mohla říct a prožít svým nádherným hlasem to, jak by charakterizovala aktuální počasí.
2: Nádhera.
0: Přesně.
2: Prostě nádhera.
0: A kéž by to vydrželo i dál. Vydrží. Vydrží. Ona chtěla říct, že vydrží.
2: No, ale jsem nevěděla, jestli můžu.
0: No, řekla jsi to, už to nevemu zpátky. Michal Žák by jinak neměl co říct.
3: Teploty prakticky beze změny mezi 22 a 25 stupní a podobné, nebo prakticky stejné, teploty nás čekají i ve středu. Na nebi bude opět převážně jasno, ráno se jen zcela výjimečně vyskytnou mlhy. No a velmi podobné to bude i ve středu, jasno, maximálně skoro jasno a v těch dalších dnech nadále převážně jihovýchodní vítr.
0: Takže dneska báječně, zítra taky báječně, pozítří luxusně, tak přece jenom asi na ty houby vyrazím.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Je to pro vás připraveného poměrně kulturního dost pro dnešní sváteční den. Tak za chvíli směr Budeč u Zákolan, Votice a Konopiště. Nechte se inspirovat a pozvat do našeho kraje Denisou Hrgeslovou. No a docela taky i muzika. Hana Hegerová, Petr Hapka a nebo teď skupina Elán. Honza Macon přeje pěkný den.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na Konopišti se v pondělí slaví svátek svatého Václava trochu netradičně, výpravou do míst, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá. Věž Václavka se otevře od sklepení až po krov a nabídne taky výhled z balkonku. Prohlídku navíc zpestří šermíři a banditi. Dozvíte se tu zajímavosti z půdních prostor. Věž, která si z velké části zachovala podobu ze 13. století a jejímž nejslavnějším vězněm byl král Václav IV., můžete navštívit od 13. do 18 hodin. Na prohlídku je nutná předchozí rezervace. Budeč u Zákolan se na Den české státnosti vrátí do časů svatého Václava. Konají se tu svatováclavské slavnosti. Od 10 hodin vás čeká historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, průvod svatého Václava i dobová hudba. Pro děti bude připravena pohádka Sněhurka nebo Otesánek, chybět nebudou řemeslné dílny ani komentované prohlídky románské rotundy svatého Petra a Pavla. Votice ovládne svatováclavská družina a středověká atmosféra. Svatováclavské slavnosti začnou v 10 hodin průvodem městem a na Komenského náměstí pak uvidíte historický program. Součástí budou taneční a bubenická vystoupení a živá hudba. Zahrají například Lahvátor, Petr Kolář a na závěr Michal David. Program zakončí ve 20 hodin ohňová show. Na své si přijdou i děti. V zahradě kláštera svatého Františka je čeká divadlo a hry. Po celý den bude otevřený taky historický jarmark a řemeslnické dílny. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny benzinu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Vedení Zruče nad Sázavou představí zájemcům projekt budoucího koupaliště v Rákosí. 28. září bude slunečné a teploty se vyšplhají až na 25 stupňů. U zpráv vás vítá Monika Vrchotová. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2,50 Kč za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu. Ministerstvo financí bude zároveň každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzinu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO budou opatření platit zatím do konce října.
2: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinerií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. Ve Zruči nad Sázavou si můžou lidé prohlédnout podobu budoucího koupaliště. Město nedávno získalo stavební povolení a plánuje vybrat zhotovitele. Areál s názvem V Rákosí dělníci postaví kousek od řeky a fotbalového hřiště. Přímo tam dnes ve 14 hodin začne prohlídka.
3: V trávě jsou vysekané půdorysy staveb, chodníčků i samotného prostoru ke koupání. Cílem je, aby lidé dokázali představit, jak přesně bude celý areál vypadat. K tomu jim tedy na místě pomohou i materiály z projektové dokumentace, kde jsou taky vizualizace. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Návštěvníci se proto dnes symbolicky přenesou do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Připravená jsou i speciální komentovaná krmení zvířat, která patřila k prvním obyvatelům zoo, například lvů, vlků nebo slonů.
1: Sport.
0: České tenistky ovládly finále poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu porazili v čínském Shenzhenu 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si vážila toho, s jak kvalitními tenistkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude přát procházkám a výletům. Obloha bude jasná nebo skoro jasná a sluneční paprsky vyženou teploty až k 25
1: stupňům. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na středočeských dálnicích a hlavních tazích teď pojedete plynule, nemáme hlášené žádné vážnější komplikace. Kvůli pouti je uzavřená silnice 610 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví. Objížďka vede přes Zápy a pokud jedete po silnici 2 do Kutné Hory, tak se připravte na možné zdržení při průjezdu městem, protože ji tam dnes čistí a uzavřeli kvůli tomu jeden pruh. Přejeme klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už startuje středočeské dopoledne. Za mikrofonem zůstává Honza.
1: Středočeské dopoledne.
5: Ano, jsem tu vlastně jako Iveta Honza. Pěkný den. To jsou takové krásné vzpomínky. Dneska je to i pro mě svátek, že tady vlastně je Moňa s námi.
0: Jo.
5: A bude kolik ještě hodin?
0: No, do jedné.
5: Do jedné, takže ještě po obědový čas. Ano. Dáme si i písničku s věnováním.
0: Ano.
5: Jo, tak fajn. Počkejte si, ale do, jak se říká, všeho do času. Máme před sebou plný scénář středočeského dopoledne. Několik set let starý svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku se dočká dalších potomků. Postupně budou vysazeny na přemyslovsky významných místech. Vzácné sazenice pěstují odborníci z Výzkumného ústavu pro krajinu a my se za nimi vydáme už za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: Středočeské dopoledne, tady je Honza Macoun, sváteční vysílání v 9 hodin a 16 minut. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než tisíce lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 let mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: Osvěžující výlet. No.
2: Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohleto je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než tisíci lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to jádro už nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace. Ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláře.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny. A z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
2: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Jaké zvuky vydávají nejen různá zvířata, ale taky druhy dřeva? Nejen to se dozvíte na obnovené naučné stezce v Pražském Radotíně. Já vás tam za chvíli zavedu. 9 hodin, 19 minut. Aneta Langerová, Stevie Wonder nebo Marie Rotrová před námi.

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

Víte, že kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou? 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin 31 minuta. Naučná stezka v Pražském Radotíně má novou podobu. Přibyly některé informační tabule a řada interaktivních prvků, hlavně pro děti. Ty se například dozví, jaká zvířata a rostliny můžou v okolí potkat. Na každém místě je taky nově k dispozici anglický překlad textů.
1: Stojím na náměstí svatých Petra a Pavla v Radotíně. S tajemníkem Prahy 16 Pavlem Jiráskem se vydáváme na obnovenou naučnou stezku.
2: Naučná stezka prochází kolem řeky Berounky, přes naše sportoviště, kulturní zařízení a směrem do lesa, což je součást chráněné krajinné oblasti Český kras.
1: Tak pojďme vyrazit. Jde s námi také spoluautorka nové podoby naučné stezky Lenka Hájková. Začínáme u řeky, kde jsme přišli k malé tabulce s obrázkem kachny.
3: U většiny zvířat lze poslechnout jejich opravdové zvuky po naskenování QR kódu.
1: Takže díky tomuhle se děti dozví, jaké zvuky kolem sebe můžou slyšet. V lese jsou po cestě i další menší destičky se zvířaty, ale tentokrát je úkolem najít obrázek každého zvířete někde kolem sebe.
2: Tady jsme se snažili o to, aby ta veverka byla k nalezení relativně jednoduše a ty další makety jsou na těch dalších úsecích složitější a složitější.
1: Dodává tajemník Pavel Jirásek. Přišli jsme k dendrofonu, na kterém visí hranoly z 9 různých stromů. A když na ně zaklepeme, dozvíme se, jak které dřevo zní. Takhle zní borovice a trochu hlubší zvuk, takhle zní dub. Teď jsme po cestě potkali jednoho z místních, Aleše Slovenčíka.
4: Potkával jsem tady skupiny dětí, že jejich vedoucí se snažili právě do té přírody jaksi zavést a seznamovat je jak s vegetací, tak i se zvířaty.
1: 11-kilometrová naučná stezka má celkem 18 zastávek. Městská část za její obnovu zaplatila téměř 500 000 korun. Z Pražského Radotína Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Další reportáže a další zajímavé počtení, třeba i v prodloužené verzi, najdete na irozhlas.cz, tak se prosím případně podívejte. Ještě pozvání 9:30, co uslyšíte za reportáž do 10. hodiny, tak kam vás zavedeme, o co budeme chytřejší. Třeba, že kratší čekací lhůty na vyšetření a víc přijatých pacientů. To si slibují lékaři od moderního endoskopického centra v kolínské nemocnici. Tak za chvíli tam budeme. On a downtown street, motorbike ride

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 9:47, středočeské sváteční dopoledne s Honzou Macounem pokračuje. A dobrá zpráva teď je z Kolínské nemocnice. Na endoskopickém oddělení 4 sály a vybudovali jeden nový. Díky tomu by měli pacienti čekat kratší dobu na vyšetření a případnou diagnózu. Například rakovinu tlustého střeva a konečníku lékaři v České republice ročně odhalí u 7 000 lidí.
1: Na preventivní vyšetření tlustého střeva a konečníku, tedy kolonoskopii, měla původně paní Petra čekat půl roku.
2: Čekací doby jsou na únor od srpna, kdy jsem to začala řešit. Pak jsem měla termín v listopadu.
1: Díky otevření nového sálu na kolínském endoskopickém oddělení ale dostala termín už na konci září.
2: Od rozhodnutí, že bych měla jít na screeningovou kolonoskopii, vlastně mi utek jenom měsíc.
1: Podle primáře Filipa Neumana teď budou moci lékaři vyšetřit více pacientů s onemocněním tlustého střeva.
3: A současně na tom sále můžeme provádět endosonografická vyšetření, což má smysl v současné době s nárůstem nádoru slinivky břišní.
1: Vedle zákrokových sálů dělníci opravili i místnost s dospávacími lůžky. Teď se tam může zotavovat 8 lidí místo původních 4.
3: Záleží na tom, aby byl ten pacient dostatečně probraný. Je to individuální, může to být třeba půl hodiny, ale taky to můžou být 2 nebo 3 hodiny.
1: Dodává primář Neumann. Ročně tu na endoskopickém oddělení provedou lékaři 6 500 ambulantních vyšetření. Počet se teď podle ředitele Petra Chudomela zvýší.
4: Kapacita současná je až 200 výkonů za týden, což je vlastně 800 výkonů za měsíc, přes 9 000 za rok.
1: Dělníci prostory v přízemí opravovali necelý rok. Oddělení ale fungovalo nepřetržitě.
4: Počet zájemců o vyšetření u nás narůstá a bylo nám líto, že jim nemůžeme vyhovět v nějakém rychlém termínu.
1: Za stavební úpravy a nové vybavení zaplatila nemocnice 93 milionů korun. Na necelou polovinu ceny získala dotaci. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.
0: U zdravotnictví ještě zůstaneme tady u nás ve středních Čechách a je to takové zvolání. Klaudianova nemocnice v Mladé Boleslavi hledá nové dárce krve. Další informace přidá Monika Vrchotová do zpráv v 10 hodin. A 10 bude za 10 minut. Pěkný den.

0: Radio Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi hledá nové dárce krve. Po celý den nás bude provázet slunečná obloha a odpolední teploty v okolí 24 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje Monika Vrchotová. 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
4: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
2: Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Nové dárce krve hledá Mladoboleslavská nemocnice. Někteří starší lidé s dárcovstvím končí a nemocnice je musí nahradit. Část dárců se také přesouvá do komerčních center, kde za krev a plazmu dostanou zaplaceno.
5: Podle lékařů může jeden odběr krve zachránit až 3 lidské životy. Prvodárcem se může stát kdokoliv ve věku od 18 do 60 let s váhou alespoň 50 kg. Zároveň musí být člověk v dobrém zdravotním stavu. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Na mnoha místech v Praze právě začíná festival Poznej Vltavu. Druhý ročník akce se koná až do 18 hodin. Organizátoři připravili desítky akcí na březích a náplavkách Vltavy, a to od Podbaby v Praze 6 až po Žluté lázně a Dvorecký most v centru hlavního města.
6: Návštěvníci festivalu se můžou zúčastnit například prohlídky Smíchovské plavební komory, plavby podzemím staré čistírny nebo prohlídky lodní benzínky. Na programu je také řada workshopů a kulturních vystoupení. Akce se koná na řadě míst po celé délce Vltavy v Praze a většina programu je zdarma. Podrobné informace o začátcích prohlídek nebo vystoupení jsou dostupné na internetu. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Čech Matyáš Vacek si na závěr mistrovství světa v silniční cyklistice při pádu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na evropském šampionátu, který začíná v sobotu v Lublani. Rozhodnou o tom další vyšetření.
3: Počasí.
2: Obloha nad Středočeským krajem je v podstatě bez mráčků, po celý den bude jasno nebo skoro jasno a teploty, které se teď pohybují kolem 13 stupňů, vystoupají na 22 až 25 stupňů a babí léto vydrží celý tento týden, kdy meteorologové čekají slunečné počasí bez deště a teploty okolo 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor u exitu 29 chodce rady. Zastavují tam kamiony v pravém pruhu zhruba kolem 28. kilometru, pak brzdí i osobní auta v levém a sunou se pak až půl hodiny před Šmejkalku. Na 25. kilometru je zabraný levý pruh, kde po nehodě opravují svodidla. A na D11 z Hradce na Prahu opatrně za sjezdem na Chlumec. Ve zúžení na 61. kilometru stojí porouchané auto, které zasahuje z krajnice do pravého pruhu. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A co nás čeká dál, to ví a poví Honza Macoun.
7: A těší mě.
3: Středočeské dopoledne.
0: Ano, dnes máme svátečního dne pondělí 28. září. Vás zdravím, Iveta Chlumská stále odpočívá, jen ať čerpá holka nejen pro svůj zářivý úsměv a na svůj nádhernou auru, kterou nám závidí kde kdo v jiných krajích. Pořádně, Iveto, odpočívej, válej si špičky, byť žádné nemáš. Přijmi ale pozvání, pokud posloucháš k dalšímu vysílání. A budu přesný, jejich jména známe většinou jenom z titulků na konci filmu. Tentokrát ale některé z tvůrců velkých sci-fi snímků můžete potkat osobně. Kdy, kde, jak, řekneme si za moment.
3: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: pondělní středočeské dopoledne. 10 hodin a 14 minut. Sci-fi filmy nemusí být jen o mimozemšťanech a robotech. Řešit můžou taky velmi současné problémy, jako třeba klimatická krize, nedostatek zdrojů nebo umělá inteligence. I o tom budou snímky, které budou promítat na letošním ročníku festivalu vědecko-fantastických filmů Future Gate, který v Praze začíná právě dnes.
1: Kultovní snímek Blade Runner s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Dokument Digitální tsunami, který popisuje, jak velké technologické firmy obchodují s osobními daty uživatelů, nebo Bot Love o vztazích mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejen to nabídne festival Future Gate, který podle jednoho z organizátorů, Filipa Schauera, přivítá i hvězdné hosty.
2: Na letošní 13. ročník festivalu zavítají hned dvě významné osobnosti. Jednou z nich je dvorní střihač Denise Villeneuve a držitel Oscara Joe Walker, který usedne i ve festivalové porotě. A druhou osobou je režisér Nicholas Meyer.
1: Právě americký scénárista a režisér Nicholas Meyer zavítá na promítání svého sci-fi filmu Star Trek 2 Khanův hněv, a to jak do pražské Lucerny, tak pak i do brněnského kina Art. Nejen tam uvidí návštěvníci i nejnovější vědecko-fantastické studentské snímky z FAMU, Baťovy univerzity ve Zlíně nebo Slezské univerzity v Opavě.
3: Co to máte?
4: Jen takovou maličkost do sbírky.
2: Kromě tradiční tematické dekorace, která bude viděný ve všech městech, tak já mám velkou radost z putovní výstavy, která odstartuje samozřejmě v pražském kině Lucerna na kavárně, která bude prezentovat takový přehled českých startupů, které se inspirovaly filmovými sci-fi klasikami. Dozvíme se tak třeba o tiskárně, která tiskne programovatelné jídlo, projekt, který je takovým trenažérem pro stavbu vesmírných habitatů a podobně.
1: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: 10 hodin 16 minut přesně, když zůstanete u nás tady ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, pak pro vás chystáme třeba osobnosti Česka. Dnešním hostem bude chirurg Tomáš Šebek. Oskar Hess se na vás těší po 13. hodině.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Lovecká chata Václavka v Brdech dostala jméno po českém svědci, kterého si právě dnes připomínáme. Spojená je ale hlavně s dramatickými událostmi z období druhé světové války. I tam se vydáme ve středočeském dopoledni, a to už v příští vysílací hodině. Teď ale míříme za Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Krásné hladké rty mohou při chladnějším nebo větrném počasí trpět. Jak jim vrátit vláčnost i půvab? Naneste na rty včelí med a nechte ho působit ideálně 15 minut a poté jemně setřete. Vyzkoušet můžete i cukrový peeling, smíchejte lžičku medu a lžičku krystalového cukru. Směs krouživými pohyby jemně vmasírujte do rtů a poté opláchněte teplou vodou. Tím odstraníte šupinky od umřelé kůže. Místo umělých vazelín, které rty jenom mastí, ale nehybí.

0: hydratují. Zkuste použít čisté bambucké máslo, kvalitní kokosový nebo olivový olej. Pro rty je velmi prospěšná také tvarohová maska. Směs ze lžičky tučného vychlazeného tvarohu a pár kapek medu naneste na rty. Je to příjemně ochlazující a dokáže to sklidnit popraskanou a pnoucí kůži na rtech. Dá se říct, že suché a popraskané rty mohou signalizovat nedostatečný pitný režim i méně vitamínu B, zinku nebo železa.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
2: A nejen svatý Václav je ten nejdůležitější k dnešnímu datu 28. září 2026. Jsou i další události. Petr Jungmann a minulost. Podíváme se pěkně souhrnně, přehledně za pár minut v našem vysílání. A do té doby třeba Hana Zagorová Simply Red, anebo teď Jiří Korn. A pravda, odvěká pravda. Jednou je hůř, jednou je líp. S Macíkem pěkný den, svátek s Českým rozhlasem.
3: Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě a Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
2: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 10 hodin a 40 minut, půjdeme do minulosti. Půjdeme za Petrem Jungmannem, ať víme, co je zač ten dnešní den 28. září.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si den české státnosti. Nejspíš v roce 935 byl bratrem Boleslavem zavražděn přemyslovský kníže Václav, český světec. A v roce 995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný dobyl Libici nad Cidlinou a nechal vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců. Tím se zasadil o zachování celistvosti a o politické sjednocení českého státu. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Po Liberecké a Plzeňské je třetí nejstarší v České republice, dnes ale největší. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
4: Vyhlašují na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
3: Odvoláno bylo až 20. ledna 1942. Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru. Z toho 450 metrů obsahuje mokrá část.
5: Ani Soutlova s dcerou Drobienou.
3: Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
6: Nevím, veličenstvo, celou cestu jsem držel výklad o vybraném chování a jak jsme jeli kolem lesa, urození pánové najednou nikde.
3: Jan Libíček. Dožil se jen 42 a já přeju hezký sváteční den.
0: A třeba na něj vzpomenou kolegové z Humoriády, která i dnes ve svátek začíná v 16.04. Zprávy v 11 za 16 minut a do té doby třeba Petr Kolář. Dobrý den.

Víte, že Svatá hora v Příbrami je nejslavnější mariánské poutní místo u nás? Pro svou polohu bývala označována za duchovní srdce Čech. Svatohorská bazilika vítá poutníky už více než 350 let. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Ve Staré Boleslavi se sešly davy lidí na poutní mši. Zámek Konopiště dnes otevře nepřístupné prostory. Lidé se podívají třeba do věže Václavka. Po zbytek dne zůstane slunečno a odpolední teploty se vyšplhají až na 25 stupňů. Klidné dopoledne u zpráv přeje Monika Vrchotová. Na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi probíhá tradiční poutní mše. Slouží ji pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. Letos poprvé je během ní vystavena nová stříbrná herma svatého Václava s jeho ostatkem. Lebka se dnes v 17 hodin vrátí do Prahy. Do Staré Boleslavi na národní svatováclavskou pouť dorazili tisíce lidí. Centrum města je uzavřené pro dopravu. Na místě dohlížejí policisté a pořadatelé. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by je podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
5: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
4: Opatření budou zatím platit do konce října. Zámek Konopiště na Benešovsku dnes od 13 hodin výjimečně otevře věž Václavku. Lidé budou moci navštívit běžně nepřístupné prostory, jako například sklep. Na trase taky vystoupí bandité a šermíři. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná předchozí rezervace nebo nákup online vstupenky. Pokračuje kastelánka Jana Sedláčková.
6: Tato věž zůstala zachována z velké části v podobě, jakou měla při zakládání hradu ve 13. století a nejslavnější vězeň, který v ní pobýval, byl český král Václav IV. Sport.
4: Hokejisté Sparty budou od 4 odpoledne hostit v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy Karlovy Vary. V nedělních duelech vedoucí Třinec vyhrál v Liberci 3-1 a druhé Pardubice porazili domácí Kometu Brno 5-3. České Budějovice přestříleli Litvínov 5-4, Kladno podlehlo Olomouci 1-4, Plzeň přehrála Hradec Králové 2-1 a Vítkovice zvítězili nad Mladou Boleslaví 6-2.
3: Počasí.
4: Sváteční pondělí zůstane slunečné, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni a stejné počasí nás čeká i zítra.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu počítejte s kolonami. Kamiony zde 32. a osobní auta ze 30. kilometru. Zhruba 20 minut pojedete na začátek omezení před Šmejkalkou. Na 25. kilometru je po dřívější nehodě průjezdný jen pravý pruh. A na D11 překáží dvě porouchaná auta ve zúžení mezi Městcem a Chlumcem ve směru na Prahu na 60. kilometru v pravém pruhu, ve směru na Hradec na 61. kilometru opět neprůjezdný pravý pruh. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už nás Honza Macoun zcela jistě naláká na další vysílání.
7: Podej mi ruku.
4: Tam nedošáhnu.
7: Aha. Chyba.
3: Středočeské dopoledne.
7: Chtěl jsem mít takový romantik jako Václav Neckář, když zpívá Podej mi ruku a projde Václavák.
4: No.
7: Jakoby se stalo, ale nebude to na Václavák, ale k lovecké chatě Václavka v Brdech. Už za chvíli.
3: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: Na hodinách 11.16 přesně přeji dobrý sváteční den ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď se s námi můžete zatoulat k takzvané Václavce nedaleko Padrických rybníků. Tam se v minulosti odehrávaly poměrně dramatické okamžiky. Víc už nám o tehdejším dění a taky o tom, co je ona Václavka. Tak to řekne vedoucí muzea Středních Brd ve Strašicích Tomáš Makaj.
1: Václavka není v našem případě houba, ale jedná se o lesnickou boudu. Ona je to spíš taková hezčí roubenka, která má název po patronu naší země, tedy po svatém Václavovi, což je i patrono na štítu té boudy, kde je označení toho svatováclavského milénia, které proběhlo v roce 1929.
2: Tady se v minulosti něco událo. Můžeme to našim posluchačům nějak přiblížit?
1: Bližší informace o této události druhé světové války se dočtou na samotném panelu, který zde byl nově zbudován, který nám popisuje poměrně nešťastný výsadek československých parašutistů, kteří se zde v roce 1942 uprostřed brdských lesů vysadili. Část členů byla odhalena, všichni měli neslavný konec.
2: Teď se tady můžeme podívat na samotnou informační ceduli. Tady vidíme několik fotografií. Vidíme o nich pět výsadkářů a tady dole je jakási rodina. Rolník Josef Viktora s dcerou Marií. Jak ti souvisejí s tímto příběhem?
1: Spadali do té sítě podporovatelů, neměli víceméně s nimi přímý kontakt, ale bohužel byli popraveni za tu podporu na střelnici ve spáleném lese u Klatov. Byla vyvražděna celá rodina.
2: A my jich tady vidíme pět těch výsadkářů, jak už jsem říkala, ale jeden z nich tak trochu něčím vybočuje.
1: Jedná se o nadporučíka Václava Kindla, který po svém zadržení se stal konfidentem gestapa a shodou nešťastných okolností byl pak sám Němci při jedné z akcí zastřelen omylem. Celkem se u Václavky sneslo 8 padáků, původně měli dopadnout na takzvanou Lomskou louku, ale došlo k rozptýlení celé skupiny na pěti těch padácích, kde zmínění parašutisté. Tři padáky obsahovaly nebo pod nimi byly zavěšeny kontejnery s příslušným materiálem, což byly zbraně a další věci. Německé hlídce se už podařilo zjistit průlet samotného letadla a poté byl nalezen jeden z těch kontejnerů, který upozornil na to, že se tedy jedná o poměrně vážnou věc, takže se rozjelo takové tažení po Rožmitálsku po stopách toho protifašistického odboje.
2: Tady nedaleko Václavky najdeme další zajímavé místo.
1: Kdybychom šli dále po zelené trase, tak dojdeme i na takzvanou Jahodovou horu, pod kterou se nachází jedno ze zajímavých polesí Varta. To zmiňuji také, protože se zde odehrály četné pytlánské přestřelky a jedna z těch největších pytlánských přestřelek se zde odehrála ve 30. letech minulého století, při které byl zabit četník Mikeš.
2: A název Jahodová hora souvisí nějak s těmito lesními plody?
1: Já se domnívám, že ano.
2: Dodal Tomáš Makaj, vedoucí muzea Středních Brd. Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Co se kde děje, to samozřejmě víme, nejen ve zpravodajství, také v tipech Denisy Hergeslové. A když máme svatého Václava, tak je jasné, že se také toho dost děje i ve Staré Boleslavi. Co konkrétně máme na místě? Toho nejpovolanějšího, který všechno velmi pečlivě sleduje a taky o tom v pravidelných intervalech referuje. A to všechno prošpikováváme také písničkami, které jsme vyrůstali a které nezestárnou. Ať už jsou od Jaromíra Nohavici, kapely Elán, Nadi Urbánkové, anebo Báry Basikové a Kamila Střihavky. Když se snad...

Písničky se vzkazem. Pozdravte své přátele a ty, na kterých vám záleží. Pošlete jim některou z našich poledních písní a udělejte radost sobě i svým blízkým. Písničky se vzkazem od pondělí do pátku od 12 do 13 hodin.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: já o něm mluvil před chvílí, ale že bude jeho čas tak rychle, to jsem ani netušil. Hned vysvětlím, tisíce poutníků a věřících se dnes přijelo do Staré Boleslavy podívat, pomodlit. Zkrátka Národní svatováclavská pouť si připomíná svátek svatého Václava, který tam byl v roce 1935 zavražděn, a přímo na Mariánském náměstí je kolega Mikuláš Vochoska. I hezké dopoledne přeji.
1: Dobrý den, tak ta mše tady na Mariánském náměstí už skončila. Na Mariánském náměstí ale stále plné poutníků a věřících. Kromě nich tu jsou také zástupci skauta nebo tělovýchovných spolků, jako je Sokol nebo Orel. Mše se účastnili také zástupci vlády, senátu nebo také europoslanci. Asi před 15 minutami se vysuhovala eucharistie a mši ukončilo požehnání všech poutníků. Největší změnou té letošní poutě je, že lebku svatého Václava při mši na hradila nová stříbrná herma s kouskem kosti svatého Václava. Jde o 14-kilovou bystu světce ze stříbra, kterou zdobí české granáty. Lebka svatého Václava totiž při častých převozech trpěla a letos zůstane po celou dobu trvání poutě vystavená výhradně uvnitř baziliky. Další novinkou je, že při mši poprvé celebroval Stanislav Přibyl, co by arcibiskup pražský. Ten přikázání zmínil význam světcova odkazu v současném světě a apeloval na spojení víry a odpovědnosti v životě věřících. Ještě zmíním, že jedním z koncelebrantů byl také nově jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent. Toho papež Lev 14. jmenoval do funkce koncem letošního května. Pronuncia byla tedy ta dnešní svatováclavská slavnost prvním setkáním s veřejností v Česku.
0: Když se podívám ven aktuálně na počasí a říkám si, a tak já přece jenom pojedu, tak jaký další program čeká poutníky a návštěvníky v místě?
1: Tak takhle po konci bohoslužby můžeme teď ještě slyšet v pozadí státní hymnu, ale ten program potom je koncipovaný pro nejširší veřejnost. V děkanské zahradě u baziliky vznikla klidová zóna, ta je především cílená pro rodiny s dětmi, jsou tam pohádky a na houšce fungují kolotoče a stánky. A odpoledne se Mariánské náměstí promění v koncertní pódium. Vystoupí tady třeba Jiří Korn, Adam Mišík nebo místní kapela FF Band. Celodenní akci pak krátce po 9. večer zakončí světelné překvapení.
0: A vyšlo nám to i se závěrem státní hymny 11.32. Děkuju, zdravím, hezký den a hodně lidí, ať se tam vzájemně, ne, neušlepou, ale ať si všichni užijí to, kvůli čemu tam vlastně přišli, a tím to ukáže tu správnou cestu. Ať se daří.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Pane jo, takové krásné počasí a zůstat doma jak pecivál třeba? Ne, no přeci jen vyražte, máte tu možnost, program je bohatý, sami jste to slyšeli. Další informace přidáme třeba do zpráv ve 12 hodin a kdyby vám tohle bylo málo, anebo Boleslav vám byla daleko, rozhodně ne, co by kamenem dohodil. Nechte se inspirovat dalšími možnými typy Denisy Hrgeslové ještě chvilku před polednem. No a kdyby ani tohle nevyšlo, taky to tak může u někoho dopadnout. Nechte si udělat radost nějakou konkrétní písničkou. Sváteční písničky na přání pro vás vysíláme po 12. hodině. Objednávky odesílejte SMS-kou, a to ve tvaru STC Mezera, váš text s odesláním na číslo 901104 anebo z formuláře na našich stránkách středníčechy.rozhlas.cz. No a do času poledního, než se naobědváme a než si vychutnáme další muziku, vlastně když už jsem u té muziky, pojďme dál. Václav Neckář, Lionel Richie nebo kapela Elán.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na Konopišti se v pondělí slaví svátek svatého Václava trochu netradičně, výpravou do míst, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá. Věž Václavka se otevře od sklepení až po krov a nabídne taky výhled z balkonku. Prohlídku navíc zpestří šermíři a banditi. Dozvíte se tu zajímavosti z půdních prostor. Věž, která si z velké části zachovala podobu ze 13. století a jejímž nejslavnějším vězněm byl král Václav IV., můžete navštívit od 13 do 18 hodin. Na prohlídku je nutná předchozí rezervace. Budeč u Zákolan se na Den české státnosti vrátí do časů svatého Václava. Konají se tu svatováclavské slavnosti. Od 10 hodin vás čeká historický šerm, sokolnické vystoupení na koni, průvod svatého Václava i dobová hudba. Pro děti bude připravena pohádka Sněhurka nebo Otesánek. Chybět nebudou řemeslné dílny ani komentované prohlídky románské rotundy svatého Petra a Pavla. Votice ovládne svatováclavská družina a středověká atmosféra. Svatováclavské slavnosti začnou v 10 hodin průvodem městem a na Komenského náměstí pak uvidíte historický program. Součástí budou taneční a bubenická vystoupení a živá hudba. Zahrají například Lahvátor, Petr Kolář a na závěr Michal David. Program zakončí ve 20 hodin ohňová show. Na své si přijdou i děti. V zahradě kláštera svatého Františka je čeká divadlo a hry. Po celý den bude otevřený taky historický jarmark a řemeslnické dílny. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

čaj už jen vypil a tu naši písničku už

0: svátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Voda z oblasti Odolena, voda zatím není pitná. Odstavené vrty pořád obsahují velké množství olova. Vedení Zruče nad Sázavou představí zájemcům projekt budoucího koupaliště v Rákosí. Odpoledne zůstane slunečné a teploty vystoupají až na 25 stupňů. Příjemné poledne přeje Monika Vrchotová. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 ze 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
5: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
3: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná, vodárny už ale podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Dělníci opravili v kolínské nemocnici endoskopické oddělení. Zrekonstruovali chodby, recepci, 4 sály a vybudovali jeden nový. Díky tomu lékaři ošetří více pacientů, kteří by navíc měli na vyšetření čekat kratší dobu. Téměř roční rekonstrukce a nové vybavení stály celkem 93 milionů korun. Ve Zruči nad Sázavou si dnes lidé můžou prohlédnout podobu budoucího koupaliště. Město nedávno získalo stavební povolení a plánuje vybrat zhotovitele. Areál s názvem V Rákosí dělníci postaví kousek od řeky a fotbalového hřiště. Přímo tam začne ve 14 hodin prohlídka.
6: V trávě jsou vysekané půdorysy staveb, chodníčků i samotného prostoru ke koupání. Cílem je, aby si lidé dokázali představit, jak přesně bude celý areál vypadat. K tomu jim tedy na místě pomohou i materiály z projektové dokumentace, kde jsou taky vizualizace. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.
3: Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo Úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace Úřadu vlády.
7: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
3: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené také ministerstvo financí.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude dál slunečné, zůstane jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D1 z Brna do Prahy vzniká kolona kousek za sjezdem na Sázavu. Sune se z 32. kilometru asi půl hodiny na 25. Na začátku zúžení před Šmejkalkou je po dřívější nehodě zabraný levý pruh. A na D11 z Hradce do Prahy pozorně za sjezdem na Chlumec v omezení na 60. kilometru u porouchaného auta přepřahají přívěz. Blokují pravý pruh, zatím je to bez kolony. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ještě, že jsem se na té logopedii to že naučila.
8: Takže ještě jednou si dáme...
3: Přehají přívěs.
1: Písničky na přání.
8: První písničku získává pro dnešní sváteční den na pondělí 28.9.2026 svatá Monika.
3: Dobře, děkuji.
1: Písničky na přání.

0: Mimořádné vydání písniček na přání posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. 12 hodin a 15 minut. Přeji dobrý den všem a gratuluji Václavům a Václavám. Mezi ně patří i Wendy Čajanová, která posílá přátelům babičky Libušky každý víkend písničky. Vendulko, přeji ti ve svém věku máš jistotu, že tě to nejlepší ještě čeká. Přeji ti, aby bylo lidem v tvé přítomnosti dobře a měli tě rádi. Jindra Klausová, děkuji za zahrání a mějte se hezky. A nebo milý pane Honzo, příjemné sváteční vysílání. Dnes mají meniny naše dvě kamarádky Vendulky Čajanová z Prahy a Součková z Rakovníka. Milá děvčata, ať vás stále provází to vzácné štěstí, láska, radost, spokojenost a zdraví, to je poklad pravý, to přeji od srdíčka dvě Jarmilky. Zdravíme babičku Libušku. Honzo, moc děkujeme a mějte se krásně. Odpoledne mějte také krásné, hodně štěstí, pohody, to přeji Jarmelky Čauky. A ještě jeden vzkaz. Dobrý den, k dnešnímu svátku přejeme našemu taťkovi a dědovi panu Václavu Bezouškovi. Hlavně pevné zdravíčko, štěstíčko a hodně rybářských úlovků. Zároveň posíláme přání i Václavům v rodině, tedy bráškovi a synovci. Také jim přejeme hlavně zdravíčko, štěstíčko a samé jen slunečné dny. Zlatka s rodinou. Vaše přání je mi rozkazem.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Michal Žák z České televize pravil, že toho sluníčka bude tento týden dost, tak to vychází dvojnásob.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o Šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas.

Přejeme mu všechno nejlepší a hlavně hodně zdravíčka. Přeje syn Pavel s rodinou. Děkujeme moc, rádi zahrajeme. A ještě tady vidím, která to byla tady, pro pana Vladimíra Palčeje z Prahy 5 přejeme krásné narozeniny a hlavně zdravíčko, tvoji palčejáci.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žij

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
2: Písničku posíláme všem, kteří rádi poslouchají semaforské písničky. Krásné prožití svátečního dne do rozhlasu i všem posluchačům přeje Světla. Vendulce Čelenové k svátku přijměte přání, ať mě, ať vám štěstíčka, lásky a hlavně zdraví na blízku vždy zůstane. Zdravíme babičku Líbu, Stáňa a Alče. Honzíku, zahrajte Vendulce a to Vendulce Čajanové, taky Vendulce Součkové k svátku, hodně zdraví, štěstí, pohodu přeji Květa a Roman. Jirka, zdravíme babičku Libušku, děkuji. Krásné sváteční slunečné pondělí přejeme vám, Honzo, a do studia taky všem posluchačům. A dnes prosím pro radost zahrát všem Václavům k svátku Václavu Kubovi a dalším Veronika. A zahrajte prosím k svátku Vendulce Čajanové. A taky hodně zdraví, štěstí, to nejlepší, Jana Janina, teda to je překlepů, ale snad jsem se z toho aspoň trošku vylhal. Věra Špinarová startuje další písničky, samozřejmě přidám i další, ještě které se v tom zkazu objednávaly nebo ukazovaly, obzvlášť tu semaforskou Včera neděle byla. A jinak pěkný den s Českým rozhlasem přeje Honza Macoun. Za chvíli osobnosti Česka. Oskar Hess už se na vás těší, tak ať máte prýma sváteční odpoledne s námi.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
6: Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli svatého Václava. Referendum ve Velkých Přílepech rozhodne o postoji obce k výstavbě nové silnice. Dnes i zítra bude slunečno s teplotami kolem 24 stupňů. U zpráv vás vítá Monika Vrchotová. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy u Prahy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. Ve svém kázání vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti a varoval před tím, aby nesouhlas přerůstal v nenávist. Ve Velkých Přílepech u Prahy se současně s komunálními volbami bude konat referendum o stavbě přeložky silnice číslo 240. Ta má propojit dálnice D7 a D8 a má na ní navázat obchvat obce. O silnici už lidé jednou hlasovali v roce 2017.
7: Před 9 lety obyvatelé Velkých Přílep rozhodli, že s výstavbou silnice nesouhlasí. Radnice chce nyní zjistit, jestli má ke stavbě negativní postoj zachovat. Dopravní situace v centru obce se podle jejího vedení výrazně zhoršila a je proto potřeba ji řešit. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Technici v Praze začali s opravou a rozšířením čistírny odpadních vod ve Vinoři. Práce za více než 500 000 000 korun by provoz omezit neměly. Kapacita zařízení bude po rekonstrukci dvojnásobná. To umožní připojování nových nemovitostí v okolí. Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým.
8: V prvním kole Univerzita Karlova vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
9: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
8: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace do Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
10: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
8: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince, hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
6: Celý tento týden si užijeme babí léto, bude teplo a bez deště. Dnes i zítra teploty při slunečné obloze vystoupí na 22 až 25 stupňů a podobné teploty se čekají i v dalších dnech. Ovšem ve čtvrtek a v pátek už přibude mraků.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se tvoří kolona za sjezdem na Sázavu. Ze 31. a 5. kilometru pojedete zhruba půl hodiny na 25. kilometr. Na začátku zúžení před Šmejkalkou jsou po dopolední nehodě pobořená betonová svodidla do levého pruhu. Jinak je provoz ve středních Čechách plynulý, bez vážnějších komplikací, a tak všem za volantem přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem, být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jo? Jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty čtyři knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty dvě starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal, a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domněle, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty

0: teďkom budu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou.
1: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
0: těch mladších,
1: to, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě dva rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady

0: země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací, zejména severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
0: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme, a třetí je neméně pragmatický, a to jsou prachy, dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům, i těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co je prodloužím,
1: pardon,
0: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc, to je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali, 4 roky fungujeme, asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mi přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, prevence, prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
0: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako, který je do určitý míry fakt jako socialistický. Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo, to dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek high five, že jo, máte.
0: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
0: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde talíř.
0: Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně jak zkontrolovat 5, pardon, jak zkontrolovat 5 spánkových cyklů?
0: Potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
0: Já jich mám někdy 17. Standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. Hmm. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
0: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
0: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
0: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
0: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Středočeský kraj vyhlásí další kolo soutěže o bezpečnosti na internetu. A dnešní počasí v regionu nadále slunečno, maxima příjemná kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré sváteční odpoledne. Tento týden opět začne v České republice platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila letos na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Základní a střední školy z regionu se opět budou moci zapojit do soutěže, která upozorňuje na rizika v online prostoru. Po několikáté je vyhlásil Středočeský kraj. Součástí je kvíz z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. První tři školy s největším počtem zapojených žáků získají finanční odměnu.
5: Kraj na výhru vyčlenil celkem 60 tisíc korun. Škola s největším počtem účastníků dostane 30 tisíc, ta na druhém místě 20 tisíc a na třetím 10. Peníze můžou použít na nákup informačních a komunikačních technologií. Soutěž začne 1. října a potrvá do konce února. Na jejím pořádání se podílí také Asociace krajů a policie. Richard Webs, Český rozhlas.
0: Dělníci obnovili prostranství před fakultní základní školou Trávníčkova v Praze Stodůlkách, vyměnili lavičky a dlažbu, včetně kamenné mozaiky, také opravili schodiště a okolí stromů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové městská část za veškeré práce zaplatila 2 miliony korun.
6: Práce zahrnovaly také instalaci nového betonového žlabu nad schodištěm pro efektivní odvodnění, úpravu okolního terénu a demontáž zábradlí, které dostalo nový ochranný nátěr. Sport.
0: Český cyklista Matyáš Vacek si v posledním závodě na světovém šampionátu v kanadském Montrealu při pádu zlomil nos. To může Vacka připravit o účast na letošním mistrovství Evropy, které v sobotu začne v Lublani. O jeho startu nakonec rozhodnou další vyšetření. Dnes o tom informoval Český cyklistický svaz.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekáme ve středních Čechách nadále slunečno, na mnoha místech regionu i letní teploty. Čekáme jasno nebo skoro jasno, maxima většinou mezi 22 a 25 stupni. K tomu mírný vítr od jihovýchodu a bude mít rychlost do 18 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D1 směr Brno-Praha na začátku zúžení před Šmejkalkou na kilometru 25 staví betonová svodidla. Zabraný je levý pruh, kolona začíná kousek za sjezdem na Sázavu na kilometru 33. Počítejte s menším zdržením. Tolik doprava, Český rozhlas. Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pondělní středočeské sváteční odpoledne. Dnes vás bude provázet Pavel Kučera.
7: Krásný den všem.
1: Středočeské odpoledne.
7: Už za chvíli vás čeká další díl řidičské abecedy. Představíme moderní endoskopické centrum v Kolíně a naučnou stezku v Radotíně. Potěší vás i písničky, které nestárnou Lenky Filipové, Jindry Malíka, Marka Straceného a Hany Zagorové.
1: Do české odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Se středočeským odpolednem jezdíte bezpečně a s odstupem. Další rady přináší Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, písničky

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
2: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Středočeské odpoledne pokračuje. Dělníci opravili v kolínské nemocnici na endoskopickém oddělení 4 sály a vybudovali jeden nový. Díky tomu by měli pacienti čekat kratší dobu na vyšetření a případnou diagnózu. Například rakovinu tlustého střeva a konečníku lékaři v České republice ročně odhalí u 7000 lidí.
1: Na preventivní vyšetření tlustého střeva a konečníku, tedy kolonoskopii, měla původně paní Petra čekat půl roku.
2: Čekací doby jsou na únor od srpna, kdy jsem to začala řešit. Pak jsem měla termín v listopadu.
1: Díky otevření nového sálu na kolínském endoskopickém oddělení ale dostala termín už na konci září.
2: Od mých příznaků a od rozhodnutí, že bych měla jít na screeningovou kolonoskopii, vlastně mi utek jenom měsíc.
1: Podle primáře Filipa Neumana teď budou moci lékaři vyšetřit víc

0: Se pacientů s onemocněním tlustého střeva.
1: A současně na tom sále můžeme provádět endosonografická vyšetření, což má smysl v současné době s nárůstem nádoru slinivky břišní.
0: Vedle zákrokových sálů dělníci opravili i místnost s dospávacími lůžky. Teď se tam může zotavovat 8 lidí místo původních 4.
1: Záleží na tom, aby byl ten pacient dostatečně probraný a stabilní, aby mohl opustit oddělení v doprovodu. Je to individuální, může to být třeba půl hodiny, ale taky to můžou být 2 nebo 3 hodiny.
0: Dodává primář Neumann. Ročně tu na endoskopickém oddělení provedou lékaři 6,5 tisíce ambulantních vyšetření. Počet se teď podle ředitele Petra Chudomila zvýší.
2: Kapacita současná je až 200 výkonů za týden, což je vlastně 800 výkonů za měsíc, přes 9 tisíc výkonů za rok, což je obrovské číslo.
0: Dělníci prostory v přízemí opravovali necelý rok. Oddělení ale fungovalo nepřetržitě.
2: Hlavní důvod, proč jsme to dělali, je ten, že počet zájemců o vyšetření u nás narůstá a bylo nám líto, že jim nemůžeme vyhovět v nějakém rychlém termínu.
0: Za stavební úpravy a nové vybavení zaplatila nemocnice 93 milionů korun. Na necelou polovinu ceny získala dotaci. Z Kolína Alena Junová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: I ve svátek jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Naučná stezka v Pražském Radotíně má novou podobu. Přibyly některé informační tabule a řada interaktivních prvků, hlavně pro děti. Ty se například dozví, jaká zvířata a rostliny můžou v okolí potkat. Na každém místě je taky nově k dispozici anglický překlad textů.
1: Stojím na náměstí svatých Petra a Pavla v Radotíně. S tajemníkem Prahy 16 Pavlem Jiráskem se vydáváme na obnovenou naučnou stezku. Co nás po cestě čeká?
2: Naučná stezka prochází kolem řeky Berounky, potom přes naše sportoviště, kulturní zařízení a směrem do lesa na Klapici, což je součást chráněné krajinné oblasti Český kras.
1: Tak pojďme vyrazit. Jde s námi také spoluautorka nové podoby naučné stezky Lenka Hájková. Začínáme u řeky, kde jsme přišli k malé tabulce s obrázkem kachny.
3: Díky aplikaci, kterou si můžou návštěvníci stáhnout do telefonu, u většiny zvířat lze poslechnout jejich opravdové zvuky. Po naskenování QR kódu na každém tom frotážovém pultu.
1: Takže díky tomuhle se děti dozví, jaké zvuky kolem sebe můžou slyšet. Teď nás naučná stezka zavedla v podstatě do centra Radotína. I uprostřed takhle rušné oblasti je další tabule pro děti.
3: Můžou se tu dozvědět spoustu zajímavostí o bylinkách, které rostou tady v okolí i například tady zrovna v trávě v parku.
1: Jsou tady posuvné kroužky s názvem nějaké bylinky a ty se dají vždycky přesunout k obrázku té určité rostliny. U zastávky číslo 6 jsme odbočili, procházíme už trošku náročnějším terénem. V lese jsou po cestě i další menší destičky se zvířaty, ale tentokrát je úkolem najít obrázek každého zvířete někde kolem sebe.
2: Tady jsme se snažili o to, aby ta veverka byla k nalezení relativně jednoduše a ty další makety jsou na těch dalších úsecích složitější a složitější.
1: Dodává tajemník Pavel Jirásek. Nejen zvířata, ale i dřevo vydává rozmanité zvuky. Přišli jsme k dendrofonu, na kterém visí hranoly z 9 různých stromů. A když na ně zaklepeme, dozvíme se, jak které dřevo zní. Takhle zní borovice. A trochu hlubší zvuk, takhle zní dub. Teď jsme po cestě potkali jednoho z místních, Aleše Slovenčíka. Chodíváte tudy často?
4: Velice často. Potkával jsem tady skupiny dětí, že jejich vedoucí se snažili právě do té přírody, jak si zavést a seznamovat je, jak s vegetací, tak i se zvířaty.
1: 11-kilometrová naučná stezka má celkem 18 zastávek. Městská část za její obnovu zaplatila téměř 500 000 korun. Z Pražského Radotína Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Hodina.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Voda z oblasti Odolena voda zatím není pitná. Odstavené vrty stále obsahují velké množství olova. Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi hledá nové dárce krve. Hokejisté Sparty v pátém kole domácí extraligy přivítají Karlovy Vary. A dnešní počasí nadále slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkné sváteční odpoledne. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda stále obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek z 16 z celkových 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na sever od Prahy musí do té doby využívat přistavené cisterny, říká Soukup.
4: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
2: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nemocnice v Mladé Boleslavi hledá nové dárce krve. Někteří starší lidé s dárcovstvím končí a nemocnice je musí nahradit. Část dárců se také přesouvá do komerčních center, kde za krev a plazmou dostanou zaplaceno.
5: Podle lékařů může jeden odběr krve zachránit až 3 lidské životy. Prvodárcem se může stát kdokoliv ve věku od 18 do 60 let s váhou alespoň 50 kg. Zároveň musí být člověk v dobrém zdravotním stavu. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Vedení radnice v Českém Brodě na Kolínsku nechá opravit veřejné toalety u budovy tamní staré radnice. Práce za více než 4 miliony korun by měly začít v příštím roce. Téměř polovinu nákladů pokryje dotace. Současné zařízení už návštěvníkům při kulturních akcích nestačí, říká mluvčí úřadu Martina Vlastníková.
6: Toalety nevyhovují potřebám a jsou ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude spočívat ve zvýšení kapacity, obnově střechy, zajištění soukromí a bezbariérového přístupu a zvýšení hygienického standardu.
3: Sport.
2: Hokejisté 6. z pražské Sparty čeká v pátém kole extraligy souboj se 7. Karlovými Vary. Pražané i západu Češi, které dělí v tabulce jediný bod, se budou snažit navázat na výhry předcházejících duelech. Utkání Sparta Karlovy Vary začne v pražské O2 aréně odpoledne v 16 hodin.
3: Počasí.
2: Zbytek odpoledne bude nadále slunečno, na mnoha místech regionu středních Čech i letní teploty. Čekáme jasno nebo skoro jasno, maxima mezi 22 a 25 stupni, k tomu mírný vítr od jihovýchodu. Podobně bude také v dalších několika dnech a vše upřesní meteorolog už za několik málo minut.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy za exitem Roudnice popojíždí kolona z kilometru 25 na kilometr 23. Řeší tam dopravní nehodu. Zdržení se aktuálně pohybuje mezi 10 a 15 minutami. Tolik doprava, Český rozhlas střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pondělní středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je stále Pavel Kučera.
7: Dobré a ještě lepší odpoledne ve svátek.
3: Středočeské odpoledne.
7: Počasí na tento týden už za okamžik předpoví meteorolog České televize Michal Žák. Navštívíme kontaktní místo pro bydlení ve Vlašimi a Martin Písařík bude zkoumat vzduch. Zahrajeme písničky, které nestárnou vanastových věcí Xindla X a Karla Gota.
3: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Michal Žák s námi, dobrý den.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Je krásné, i co se týká počasí, vidíte.
2: Je to tak. Babí leto je v plném proudu, na nebi je jasno, nebo maximálně trochu vysoké oblačnosti, ale tenké, kterou slunce bez problému prosvítá. A myslím, že teploty jsou velmi příjemné, teď se pohybují mezi 21 a 24 stupni.
1: Co nás čeká dál a v noci a zítra?
2: Tak žádnou velkou změnu nečekejme, zůstane většinou jasno, k ránu se výjimečně vyskytnou mlhy. No a teploty už začnou v následujících hodinách klesat, do rána klesnou na 10 až 7 stupňů. Při uklidnění větru bude chladněji až k 5 stupňům. No a vítr v noci slabý, proměnlivý. V oblasti středočeské pahorkatiny bude místy vítr mírný jihovýchodní. No a zítra přes den opět převážně jasno, ty ranní výjimečné mlhy se záhy po východu slunce rozpustí. A teploty zítra, podobně jako dnes, vystoupí na 21 až 24 stupně. Foukat bude slabý, místy pak mírný vítr od jihovýchodu.
1: I další dny v tomto týdnu budou takové?
2: Středa ještě ano, tam počítáme s tím, že zase bude slunečno, málo oblaků, i když večer začne od západu oblaků částečně přibývat. Teploty velmi podobné jako zítra. Ve čtvrtek už bude o něco více oblačnosti. Zpočátku ve východní polovině kraje může být i polojasno. Jinak ale přes den oblačno až zataženo, teploty ale beze změny 21 až 24 stupně a hodně oblaků přinese ještě i pátek, pršet ale nebude a teploty v pátek asi o 2 stupinky nižší, no a víkend ten bude takový polojasný, oblačný, zcela výjimečně s možností přehánky, ale to bude opravdu záležitost jen okrajová, pokud vůbec se ve středních Čechách vyskytnou a víkendové teploty budou podobné, to znamená někde většinou mezi těmi 18 a 23 stupně Celsia.
1: Michale, děkujeme a přejeme příjemné sváteční odpoledne.
2: Děkuju vám taky a budu se těšit na slyšenou.
0: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší Biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: barakní místa pro bydlení. Mají pomáhat lidem v bytové nouzi i těm, kterým hrozí, že o bydlení přijdou. Od začátku září jsou tato kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností, třeba i ve Vlašimi na Benešovsku.
1: Chtěla bych svý bydlení a složitý to je, hlavně s 5 dětmi asi to bude docela dost složitý.
2: Paní Božena je i se svými dětmi v azylovém domě ve Vlašimi, jak říká, o střechu nad hlavou přišla ze dne na den.
1: Já jsem to měla jakoby z důvodu, že jsem vlastně byla s manželem a on začal být agresivní, takže jsem musela s dětma odejít.
3: A takže když teďkon tady vlastně je ta nová poradna, kde by vám s tím mohli pomoci, tak myslíte si, že byste to využila?
1: Určitě jo.
2: Azylový dům taky klientům poskytuje bytové poradenství, ale jednotná síť kontaktních míst může být podle ředitelky domova Hany Hejné přínosná.
4: Tak kontaktní místa si myslím, že jsou dobré v tom, že jednak to bude jednotné po celé České republice, nebo můžeme odkazovat na další navazující službu, pokud klient bude odcházet z našeho azylového domu.
2: Kontaktní místa pro bydlení jsou propojená s úřady práce, které taky vedou evidenci volných bytů pro lidi v bytové nouzi. Podle Hany Hejné je ale takových bytů nedostatek. Důkazem jsou i právě přeplněné azylové domy.
4: Všude po celé České republice jsou plné azylové domy. U nás v současné době máme asi 50 žádostí, kterým nejsme kvůli kapacitě schopni vyhovět.
2: Ve Vlašim je kontaktní místo pro bydlení přímo na sociálním odboru. Od začátku září do něj přišla desítka lidí, s čím popisuje vedoucí Pavla Kovalská.
5: No, nejčastěji se lidé chtějí dostat z ubytoven a z nějakého nestandardního bydlení do standardního bydlení. Chtějí mít svůj byt, chtějí mít nájemní smlouvu a dostat se prostě třeba i z těch podnájmů, které jsou pro ně drahé a nemohou si dovolit je zaplatit, protože se ocitli třeba bez zaměstnání nebo došlo k rozpadu jejich rodiny a podobně.
2: S bydlením lidem poradí na téměř 230 městských úřadech. Polovina kontaktních míst začala fungovat od ledna, druhá od září. Kolik lidí se na ně doposud obrátilo, říká mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
6: Od začátku roku 2026, kdy vstoupil v platnost zákon o podpoře bydlení, proběhlo na kontaktních místech pro bydlení více než 8 000 konzultací týkajících se problematiky bydlení. Cílem je, aby se podpora dostala k občanům včas, srozumitelně a co nejblíže k jejich bydlišti.
2: Provoz kontaktních míst mají města podle Lukášové financovat z příspěvku na výkon přenesené působnosti. Ten příští rok vzroste o 5% na celkových 500 milionů korun. Z Vlašimi Věra Hájková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taký porcelán. Som odrát.

0: Okay. Sí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Ve středočeském odpoledni se teď dozvíme, co zjistil Martin Písařík o vzduchu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednice.rozhlas.cz. Pondělním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Pavlínou Filipovskou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi. Jau.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Referendum ve Velkých Přílepech u Prahy rozhodne o postoji obce k výstavbě nové silnice. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. Vedení Kosmonos u Mladé Boleslavy plánuje pořádat v Loretě kulturní a společenské akce. A počasí v regionu zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 24 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré sváteční odpoledne. Ve Velkých Přílepech u Prahy se současně s komunálními volbami bude konat referendum o stavbě přeložky silnice druhé třídy číslo 240. Ta má propojit dálnice D7 a D8 a na ní má navázat obchvat obce. O silnici přitom už lidé jednou hlasovali v roce 2017.
3: Před 9 lety obyvatelé Velkých Přílep rozhodli, že s výstavbou silnice nesouhlasí. Radnice chce nyní zjistit, jestli má ke stavbě negativní postoj zachovat. Dopravní situace v centru obce se podle jejího vedení výrazně zhoršila a je proto potřeba ji řešit. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince, hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
2: Vedení Kosmonos na Mladoboleslavsku plánuje pořádat v Loretě kulturní a společenské akce. Kaple je v jihovýchodní části obce mezi ulicemi Boleslavská a pod Loretou. Teď je možné historickou stavbu navštívit s průvodcem, a to jen o víkendu a po telefonické domluvě. Na přilehlých pozemcích se také budou konat sportovní soutěže.
7: Loretu postavili naši předci v letech 1702 až 1708, a to podle návrhu italského architekta Giovanni Aliprandiho na místě kostelíka svatého Martina. Areál Lorety také stavbaři průběžně opravují. Z Kosmonos Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý bude v regionu Středočeského kraje většinou jasno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 7 stupni, místy až kolem 5. A zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno, maxima odpoledne mezi 21 a 24 stupni. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný od jihovýchodu, o rychlosti do 25 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy za Bakovem se vytváří kolona z 51. kilometru. Do zúžení u exitu 44 Mladá Boleslav pojedete přibližně 20 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Humoriáda.
9: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
9: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžehlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní. Krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milou, velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Mhm. Jo, mhm. Jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takový pocit, že to patří prostě k dobrému vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dal říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To ti tě tak determinuje
2: tak
3: úplně.
2: Ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich no.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho, dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: No, tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ukvapil.
3: To mě ale nebavilo čekat, víš? No, se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Mlíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce.
2: Aha,
3: na hradě Rožmberku.
2: A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo
2: ozvěna, slyšel jsi ten svůj hlas takovej, sametovej, že jo?
3: Jak to víš?
2: No tak si to tak představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne? A tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, no, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to
2: potom... Na čem to zmrzlo teda?
3: Oni to litovali potom.
2: No. Napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, jo? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho lituju.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to už... je více kolový, jako na damu, to, jako no. Zkouši, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: No, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví. Toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Zítra má.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardní zástavy, já běžím odpadný, peču si bramborák, nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul, paní Pavlínu. Chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, jo. Já ráda bramboráček. Já taky. A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internet, takže se zpožděním, takže nevím, jestli jsou ve vysílání.
3: Teď jste ve vysílání s námi, ano.
6: Chci pozdravit Pavla, ale i tu kočku naproti vás.
5: Děkuju za ten titul. Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý, a také ostatní posluchače a hlavně taky Patrika, už jsem ho dlouho neslyšel.
3: No tak Patrik má dovolenou, musí si odpočinout, načerpat nové síly.
6: Tak to je, tak jak já v Lohačovicích.
3: Že jo.
6: Nepotkáme se tady nahoru s Pavlem, s Patrikem?
3: To si myslím, že nevím.
6: Dobře.
3: Tak, děkuju, nashledanou. Ano.
6: Hlasu mezi?
3: Rosák nebo Dvořák, Rosák. Tak to se zkrátím.
6: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký.
5: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a si s tím musíte poradit sám.
3: No, tak co?
6: Tak toho Rosáka necháme.
3: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
7: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
3: Ano, prosím.
7: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
5: Děkuji vám, dobrý den.
3: Zdravíme.
7: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
3: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
7: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
3: No.
7: Jo, a ještě paní Pavlínko,
5: ano.
7: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
5: Mluvíte mi ze srdce. Já se na ní dívám a vždycky zatínám palce, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo. Prostě.
3: Ale já vím, po kom to má?
5: Jo.
3: Tu hlavu dobrou.
5: Jo?
3: No.
5: Vy nějakou vidíte tady?
3: Přesně tu.
5: Děkuju, ano, ale ano. Není to tak.
3: Tak jo.
5: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nadspou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Ano. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
3: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
7: Ale...
3: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování, sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
8: Kdo je vládcem Panny?
9: Tak prosím, Pepu nose.
8: Tak Pepa nose, prosím.
10: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Panna.
9: Jasně, Venuše.
8: Jasně, Merkur.
9: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jak si z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl...
8: Jak to? V jaké podobě, prosím?
9: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte mi.
11: Mě nezbývá, než souhlasit.
8: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
12: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo? Takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
8: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
12: Nebyli, ale copak to se nepatří. Ale, až to zase tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o ty, co je v tom...
8: Co tam měl Josef Abraham?
12: No, Abraham, jo, já si tak už to... Mně to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
7: Já už futrál.
8: Josef Abraham a proč?
12: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
13: A pak je to žertovní.
12: No ne.
8: Není lekrace.
12: Žertovný už je dneska všecko.
14: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 zdravého donošence.
8: Průměrně.
14: Průměr, takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je... 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
15: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha...
12: Thank you.

0: Ani, asi
1: já si myslím,
0: jo,
1: že ano.
0: Protože teď jsou na to i přístroje, mm-hmm, že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní, takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i ztěžka, ale obdivuhodně, chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
1: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my pojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Štercl.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak my si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubileum. Já znám Honzovi Čítele, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Pač on byl vlastně

0: zrodu, on byl taková, dalo by se říct, otec, že jo?
1: Vlastně jako ani... Trumpové jste se...
0: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo, jo. Jak se říká.
1: On ho zajel?
0: Mně, ne, to, on se pak naboural sám, ale...
1: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
0: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
1: Máš ho tady,
0: ten plakát? Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady já. Oni ho okážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ano, protože chcelo říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec, že jo.
1: Nevlastní otec, spiritus.
0: Spíš pěstoun.
1: Agens.
0: Cože?
1: Ne, jak to nechme to. Já viděl,
0: jak mě uvidíš jako trempíři, do toho začneš tát spiritus.
1: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
0: To bych nevěřil, že no, jsi tohle to odvážil.
1: Ježibabu tam dělal nádherně.
0: Tak ne Rusalku.
1: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
0: To máme jak jest.
1: Hele, a to, on to již ty vlasy, teď on, je, jako, on je slepej, on má 19 dioptrií a on říká, a to tam bylo pár, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, aby do... A ten hrál
0: princ.
1: Prince.
0: Prince Hujeja.
1: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tahle věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Ajaj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
0: Jo, proto jako si tady není.
1: A on svítí hlavou a on jak říká, nezhasni, a tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasni, a oni říkali, zhasni, to už Štýbr, a ona zase, nezhasni, a on zase, a lidi už říkali, zhasni, a on zblbnul a vlesl na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomřel. Ten Mondel, pa, hoši, tohle mi neudět, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hráli Gina, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni a vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek? To se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
3: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím.
4: Děkujeme.
3: Ano.
2: Ano.
3: A já bych si přála pana Krampola.
2: Máme zapsáno.
3: Panem.
2: Jano.
3: Děkuji vám.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka.
2: Protože
5: můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
2: Tak zkusíme si rozpomenout.
4: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodle toho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád jet. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
2: Malá princezna pozorovala, no jo.
4: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
2: Tak
4: ano.
2: Jo.
4: Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
2: Mm-hmm. Petro, jste
5: no,
2: tam ještě?
5: Ráda, ano. Že teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
4: No jo,
5: tak ten obraz to mají.
4: Já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky vám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
2: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
5: Já jsem říkala pan Štercl.
2: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Taky.
4: Děkujeme.
2: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
2: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
6: Ano.
2: Uvidíme, jak nám to dopadne.
6: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
2: A občas se nám objeví, tak jo,
6: občas,
2: poslouchejte
6: jo,
2: dál.
6: Není to moc.
2: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavlínku Božené, začátku zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlínku.
4: Děkuji.
7: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, co ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
2: Dobře.
7: Bude slunečný.
4: Děkujeme.
7: Děkuji.
2: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
8: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou sami radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemodrogy. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme ty první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň zdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mládec zpívával, dejme tomu. Já mám koně vraný koně, no na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenci tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl s valachama. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí, co pak mě s ní vyvedou. Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. A kde jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí Vitoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš Vitoušek vorá novýho setora má. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Moje motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, moje motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
4: Vepsali.
2: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
4: A teď jsme zvědaví.
2: SMS-kujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: No tak posuň.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem šťastný host, že tu jsem.
2: Šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali. Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se.
1: Slyšíme se, hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych sem chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Šimka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Mílo, tak jo, děkujeme za váš hlas, naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě.
8: No,
7: důchody se u nás zvyšují pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Jo. Takový velký člověk a takový malý důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo,
8: no?
7: On píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden bust.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla bust, já dostal chuťky, já bych si něco dal.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrej maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: Jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše, už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku. Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak se tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musím jít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Mm-hmm, tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec. Mějme se rádi a bude nám krásně, zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Rekonstrukce endoskopického oddělení kolínské nemocnice stála více než 90 milionů korun. Středočeský kraj vyhlásí další kolo soutěže o bezpečnosti na internetu. Pražský Radotín zhruba za 500 000 obnovil tamní naučnou stezku. A počasí v regionu zítra, podobně jako dnes, tedy slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré sváteční odpoledne. V kolínské nemocnici mají nově opravené endoskopické oddělení. Dělníci tam zrekonstruovali chodby, recepci, 4 sály a vybudovali jeden nový. Díky tomu lékaři ošetří více pacientů, kteří by navíc měli na vyšetření čekat výrazně kratší dobu. Rekonstrukce a nové vybavení stály zhruba 93 milionů korun. Práce trvaly téměř jeden rok a provoz oddělení nepřerušili, říká primář endoskopie nemocnice Kolín Filip Neumann.
5: Rozšíření o jeden endoskopický sál nám umožňuje vyšetřovat víc pacientů s onemocněním tlustého střeva a současně na tom sále můžeme provádět endosonografická vyšetření, což má smysl v současné době s nárůstem nádoru slinivky břišní.
4: Základní a střední školy z regionu celého Středočeského kraje se opět budou moci zapojit do soutěže, která upozorňuje na rizika v online prostoru. Po několikáté je vyhlásil Středočeský kraj. Součástí je kvíz z oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. První tři školy s největším počtem zapojených žáků přitom získají finanční odměnu.
6: Kraj na výhru vyčlenil celkem 60 tisíc korun. Škola s největším počtem účastníků dostane 30 tisíc, ta na druhém místě 20 tisíc a na třetím 10. Peníze můžou použít na nákup informačních a komunikačních technologií. Soutěž začne 1. října a potrvá do konce února. Na jejím pořádání se podílí také Asociace krajů a policie. Richard Webs, Český rozhlas.
4: Dřevěné PEXESO i další interaktivní prvky hlavně pro malé děti nově přibyly na naučné stezce v Praze Radotíně. Městská část obnovila některé informační tabule a přidala také více laviček. V lesní části je i takzvaný dendrofon. Lidé se u něj dozví, jak při poklepání zní různé druhy dřeva. Podle tajemníka Prahy 16 Pavla Jiráska radnice za obnovu zaplatila téměř 500 000 korun.
7: Zaměřili jsme se na děti nebo na ty menší návštěvníky, takže je tam řada interaktivních prvků. Pokud si návštěvníci stáhnou aplikaci, tak díky ní ta zvířata, ti ptáci, kteří jsou na těch obrázcích, tak budou i promlouvat.
0: Počasí.
4: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v regionu Středočeského kraje většinou jasno, k ránu ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 7 stupni, místy kolem 5. A zítra přes den bude slunečno, k tomu teplo, bude jasno, maxima odpoledne mezi 21 a 24 stupni. Vítr zpočátku jen slabý, přes den místy mírný od jihovýchodu a bude mít rychlost kolem 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy před omezením na 25. kilometru na Šmejkalce se tvoří kolona od sjezdu na Sázavu z kilometru 34. Celý tento úsek budete projíždět přibližně kolem 25 minut. Tolik doprava Český rozhlas. Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Právě začíná pondělní Den v kraji. Dnes s Pavlem Kučerou.
8: Pohodové odpoledne.
0: Den v kraji.
8: Dnes pro vás máme svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi, záchranu vzácného svatováclavského dubu, zdravou školní jídelnu a mladého českého kytaristu na prestižní americké škole. Písničky, které nestárnou, přidají Anna K., Tomáš Klus, Marek Lambora a Eva Burešová.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Zůstane hasil a události 28. září.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré sváteční odpoledne. Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Na místě byl také náš reportér a podrobnosti nabídneme už za několik málo minut. Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda stále obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Kdy bude voda bezpečná, zatím není podle Soukupa říci přesněji. V pražském metru na lince C v úseku pražského povstání Chodov dnes pozdě večer skončí třídenní omezení provozu. Pravidelná doprava bude v celém úseku linky C obnovena zítra brzy ráno. Nemocnice Mladé Boleslavy hledá nové dárce krve. Někteří starší lidé s dárcovstvím končí a nemocnice je musí nahradit. Část dárců se také přesouvá do komerčních center, kde za krev i plazmu dostanou zaplaceno. Přesně před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoologická zahrada. V duchu 30. let minulého století proto dnes zahradou projela historická vozidla. Dorazili také kameloti s dobovými novinami a zahrála i swingová kapela. Na hradě Křivoklát právě v těchto chvílích končí už 30. ročník tradiční akce Křivoklání. Návštěvníci si za poslední 3 dny užili bohatý program plný toho nejlepšího z šermu, divadla, akrobacie, hudby, dále také ze sokolnictví nebo magie.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy dnes zamířili lidé z celé republiky. Připomněli si Den české státnosti a uctili památku národního patrona svatého Václava. Věřící se na Mariánském náměstí zúčastnili taky slavnostní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: 15 poutníků právě vyráží z kostela v Lysé nad Labem na pouť do Staré Boleslavy. Mezi nimi i Ondřej Vaniček.
2: Vyrážíme nyní v 6.30 a to tak, abychom došli na 10. hodinu na náměstí ve Staré Boleslavi, kde začíná hlavní mše svatá. Trasa vede přes Káraný, je to asi 13,5 kilometrů.
1: Vy to nemáte tak jednoduché, protože nesete takzvanou korouhev. Co to vlastně je?
2: Je to prapor s vyobrazením svatého Václava, na druhé straně namalovaná Panna Marie s dítětem.
1: Kolik to zhruba váží?
2: To nemám představu, ale určitě se to pronese.
1: Takže vy střídáte se s ostatními poutníky?
2: Určitě, a v to doufám.
1: Skupinka z Lysé nad Labem nakonec dorazila do Staré Boleslavy krátce po 9:30. Co je vlastně cílem takovéhle pouti z duchovního hlediska?
2: Je to dědictví a svědectví víry svatého Václava. Takže samozřejmě všechny věci v životě jsou důležité, ale to nejdůležitější jsou ty hodnoty, které nám svatý Václav předal. Pomoc druhým, solidarita, láska jednoho k druhému, odpuštění především.
1: Do Staré Boleslavy dorazila také paní Ludmila.
3: Bydlím tady ve Vinořích, šli jsme pěší poutí.
1: Jak daleko to zhruba teda máte?
3: 10 km a 300 metrů.
1: Přímo takhle to máte od vlastního domu?
3: Ano, ano. Tak já jsem to tentokrát pojala jako takovou určitou oběť. Tu pouť jsem nabídla za mír ve světě.
1: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil důležitost odpuštění pro současnou společnost.
4: Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost.
1: Křesťanské kořeny podle něj můžou být tím, co lidi v Česku i v Evropě spojuje.
4: Svatý Václav nám připomíná, že naše chápání lidské důstojnosti, odpovědnosti za slabé, ale i naše umění i pojetí vlády byly po staletí formovány biblickou a křesťanskou tradicí.
1: Přikázání také řekl, že nejsme vlastníky země, ve které žijeme, ale pouze jejími správci. Budoucím generacím ji tedy jednou máme předat pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
2: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: zasažen. Vysíláme Den v kraji. Vědci zachraňují vzácný svatováclavský dub. Podle legendy ho měla před více než tisíci lety zasadit kněžna Ludmila v místě narození svého vnuka, knížete Václava. Odborné odhady říkají, že strom ve Stochově na Kladensku je minimálně o 200 let mladší. Teď postupně chřadne. Ve výzkumném ústavu pro krajinu ho proto naroubovali a vypěstovali nové sazenice. Ty zamíří na významná místa.
1: Osvěžující výlet.
2: No. Golfovým vozítkem se dostáváme na druhý konec dendrologické zahrady, abychom se s Zdeňkem Kisbauerem se podívali na ten vzácný dub.
1: Protože patří těm nejcennějším, tak ho máme na speciálním místě. A tady zrovna kolegové byli zalívat náš svatováclavský dub. Tím, že z něj teďka odebíráme častěji rouby, tak potřebuje větší péči.
2: Tak se jdeme podívat, v jakém je teď stavu.
1: Tady máme jmenovku s označením stromu odebraného ve Stochově v tom roce 2009, takže tohle je exemplář přemnožený z těch původních odebraných rostlin.
2: Podle legendy zasadila dub ve Stochově na Kladensku kněžna Ludmila v místě, kde se před více než tisíci lety narodil její vnuk kníže Václav.
1: To se skutečně hrozně špatně prokazuje, protože většinou to jádro už nežije. Dneska už je to spíš torzo, ale je vidět, že to byl opravdu obrovský strom, takže má vyšší stovky let.
2: Tady tento váš osmiletý potomek je poměrně vysoký, možná nějaké 3 metry, a ten kmínek je uzoučky do 10 cm.
1: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace, ale ještě to chce třeba dvakrát přeroubovat, aby pravidelně dělal nové výhony a z toho se začnou pěstovat ty nejkvalitnější exempláře.
3: Tady máme ten svatováclavský dub.
2: Bere Jiří IX. Ve skleníku dendrologické zahrady výzkumného ústavu pro krajinu květináč s jeho roubem.
3: Roubujeme kopulací na semenáček dubu letního, takhle dlouhý řez.
2: Dva různé proutky, které jsou spojeny k sobě.
3: U dubu je optimální řezat do dvouletého dřeva, nad kterým je dřevo jednoleté, a na tom necháváme tak 3 pupeny. A z nich pak vybereme jeden, z kterého zapěstujeme rostlinu.
2: Ta větev je už skoro metr dlouhá.
3: Ano, tohle to udělalo za rok.
2: A co s ním budete dělat?
3: V této chvíli můžu stromek vyvázat a postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek. Letos je ještě na podzim přesadíme do větších hrnků a dopěstujeme do 1,50 m.
2: Jednu ze sazenic svatováclavského dubu teď dendrologická zahrada chystá i pro Pražský hrad. Z Průhonic Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy, vysíláme pořad Den v kraji a teď do školní jídelny. Vařit jídla zdravá nebo aspoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnali, to budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Naše reportérka se proto vydala právě tam, kde se vaří školákům.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tam už je naše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně zálivka s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nový vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nový receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec

0: nezakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
1: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Den v kraji.

rady, tipy, recepty i aktuální zprávy ze středních Čech. To vše najdete každý den na webu střednichechy.rozhlas.cz a navíc nás tu můžete poslouchat online. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi i na internetu.

0: I ve svátek posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Továrna na držitele cen Grammy a značka, která desítky let formuje světový pop i jazz. Bostonská Berklee College of Music vychovala jména jako Quincy Jones nebo Esperanza Spalding. Z Čechů na ní studoval jazzový kontrabasista Jiří Mráz i kytarista David Doruška. Teď má na prestižní škole zastoupení i nastupující generace hudebníků. Studuje tam 20letý Jan Dudák z Prahy.
1: Jestli mám hudbu v příjmení, tak se mi asi nemohu úplně ignorovat.
2: Směje se Jan Dudák, který teď v Severní Americe zahájil semestr. Na kytaru začal hrát v 5 letech, a to i přesto, že se hudbě v jeho rodině profesionálně nikdo nevěnoval.
1: A kolem 8 let jsem si vzal do ruky elektrickou kytaru a začal jsem objevovat jiný žánry jako rock, R&B nebo jazz.
2: Hře na obě kytary se intenzivně věnoval i během studia na Mezinárodní střední škole v Praze. I toho pak motivovalo zkusit štěstí v zahraničí na bostonské Berklee.
1: Je to především o talentovkách, na které musíte být opravdu perfektně připraveni. A tady hodně vděčím své paní učitelce na Berklee, Lady Bartošové, protože mě vlastně připravovala v teorii už úplně od začátku, i když jsem si to ani neuvědomoval. A člověk vlastně hodně musí ukázat, co umí jako muzikant, ale zároveň nějakým způsobem ukázat vlastní hudební směr a vlastní identitu.
2: Díky tomu teď Dudák studuje hudební produkci se spolužáky z celého světa.
1: Asi nejvíc mě toho naučili kamarádi, hlavně ti z vyšších ročníků, a potom samozřejmě praxe. Když dostanu nějaký projekt, musím často vyřešit a vymyslet všechno sám, i když občas přesně nevím, jak na to. A právě v těch chvílích se člověk naučí nejvíc. Když člověk studuje v prostředí, kde potkává lidi z celého světa a každý z nich přináší jiný hudební background, ten rozdíl je hodně výrazný. Zároveň ale díky tomu člověk začne českou hudbu vnímat i trošku jinak a uvědomí si, že má vlastní charakter a věci, které by podle mě mohly fungovat i v zahraničí.
2: Umělou inteligenci vnímá jako riziko hlavně pro moderní popovou scénu.
1: Pop je žánr, ve kterém je důležité být co nejvíc perfektní a bezchybný. Perfektně laděné vokály, bicí přesně na čas a tak dále. A právě tuhle bezchybnost AI dokáže hodně dobře replikovat, protože je založená na počítačových technologiích.
2: Zároveň si ale nadějný muzikant myslí, že AI začne časem vytvářet hudbu, která se bude podobat sama sobě.
1: A možná to nějakou dobu bude posluchače bavit, ale myslím, že za chvíli budou chtít slyšet něco nového a nejen další dokonale vyprodukovanou skladbu, která zní stejně jako všechny předchozí.
2: 20letý Jan Dudák bude na Berklee studovat ještě 3 roky. Pak by se jako producent rád dostal do profesionálního studia a věnoval se dál i vlastní tvorbě. Získané zkušenosti chce přinést zpátky do Česka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Sluníčko, příjemné teploty a modrá obloha doprovázela letošní den české státnosti. Jestli babí léto vydrží i zítra, prozradí meteorolog České televize Michal Žák.
2: Tak žádnou velkou změnu nečekejme, zůstane většinou jasno, k ránu se výjimečně vyskytnou mlhy. No a teploty už začnou v následujících hodinách klesat, do rána klesnou na 10 až 7 stupňů. Při uklidnění větru bude chladněji až k 5 stupňům. No a vítr v noci slabý, proměnlivý, v oblasti středu České pahorkatiny bude místy vítr mírný jihovýchodní. No a zítra přes den opět převážně jasno, ty ranní výjimečné mlhy se záhy po východu slunce rozpustí. A teploty zítra, podobně jako dnes, vystoupí na 21 až 24 stupně. Foukat bude slabý, místy pak mírný vítr od jihovýchodu.
1: I další dny v tomto týdnu budou takové.
2: Středa ještě ano, tam počítáme s tím, že zase bude slunečno, málo oblaků, i když večer začne od západu oblaků částečně přibývat. Teploty velmi podobné jako zítra. Ve čtvrtek už bude o něco více oblačnosti, zpočátku ve východní polovině kraje může být i polojasno, jinak ale přes den oblačno až zataženo, teploty ale beze změny 21 až 24 stupně a hodně oblaků přinese ještě i pátek, pršet ale nebude a teploty v pátek asi o 2 stupinky nižší, no a víkend ten bude takový polojasný, oblačný, zcela výjimečně s možností přehánky, ale to bude opravdu záležitost jen okrajová, pokud vůbec se ve středních Čechách vyskytnou. A víkendové teploty budou podobné, to znamená někde většinou mezi těmi 18 a 23 stupni Celsia.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli vysíláme středočeský večer, dobrý zvuk a maximální pohodu přeje i dál Pavel Kučera.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Spolek Milion chvilek vyzval v Praze k účasti v nadcházejících volbách a zároveň kritizoval kroky české vlády. Městská část Praha 13 obnovila prostor před základní školou ve Stodůlkách. Čeští fotbalisté se v Praze připravují na zítřejší důležité utkání proti Anglii. A počasí zítra v regionu opět bude slunečno, maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční podvečer. Spolek Milion chvilek na dnešní odpolední demonstraci v Praze vyzval lidi, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí.
3: Senát je číslo jedna, no, v tuhle chvíli. Aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
4: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
5: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
4: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Dělníci obnovili prostranství před fakultní základní školou Trávníčkova v Praze Stodůlkách. Vyměnili tam lavičky a dlažbu, včetně kamenné mozaiky. Opravili také schodiště i okolí stromů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové městská část za veškeré práce zaplatila zhruba 2 miliony korun.
6: Práce zahrnovaly také instalaci nového betonového žlabu nad schodištěm pro efektivní odvodnění, úpravu okolního terénu a demontáž zábradlí, které dostalo nový ochranný nátěr.
2: Vedení radnice v Českém Brodě na Kolínsku nechá opravit veřejné toalety u budovy tamní staré radnice. Práce za více než 4 miliony korun by měly začít v příštím roce. Téměř polovinu nákladů pokryje dotace. Současné zařízení už návštěvníkům, zejména při kulturních akcích, nestačí. Upřesní mluvčí úřadu Martina Vlastníková.
7: Toalety nevyhovují potřebám a jsou ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude spočívat ve zvýšení kapacity, obnově střechy, zajištění soukromí a bezbariérového přístupu a zvýšení hygienického standardu.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté dnes odpoledne naposledy trénovali před dalším zápasem Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí zítra večer v pražském Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla výběru Španělska 2-3. Do utkání by zítra už mohl zasáhnout také uzdravený český kapitán Ladislav Krejčí.
1: Počasí.
2: Večera v noci na úterý čekáme většinou jasno, kránu ojedinělé mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 7 stupni, místy kolem 5. A zítra přes den slunečno a teplo, podobně jako dnes, tedy jasno, maxima 21 až 24 stupňů. Vítr zpočátku slabý, přes den místy mírný od jihovýchodu a bude mít rychlost do 25 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha je silný provoz před omezením mezi sjezdy 35 a 25. Kolona předtím až na 20 minut se protahuje téměř k exitu 39 Poděbrady. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Naše sváteční vysílání stále pokračuje a s vámi je nadále Pavel Kučera.
8: Dobrý pondělní večer.
1: Středočeský večer.
8: Už za chvíli zjistíme, jak klesla hladina Slapské přehrady. Dozvíme se, kam míří vesmírná sonda i s českým přístrojem na palubě a pozveme vás na 44. Mezinárodní hudební festival Talichů Beroun. Poslechnete si písničky, které nestárnou, Lenky Filipové, Jiřího Korna a Karla Gotta.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy posloucháte Středočeský večer. Hladina Slapské přehrady dál klesá. Povodí Vltavy ji už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Podle ředitele státního podniku Petra Kubaly by se do 2 týdnů mohly začít objevovat budovy, které voda zaplavila při stavbě přehrady před víc než 70 lety.
1: Standardně ta hladina byla, že všechny ty mola byly na vodě, to znamená tady, jak vidíte tu modrou vločku, tak až sem je standardně voda. Teď jsme vlastně po pás ve vodě.
2: Doopravdy ale v žádné vodě nejsme. S chatařem Danielem Mertou stojíme na suché kamenité pláži a voda začíná až o několik metrů níž.
1: Nevím, já to neodhadnu, jo, ta výška, ale řekl bych, že je to těch 6-7 metrů určitě, jo.
2: Jsme u přístaviště ve Skalici, něco přes 2 kilometry od Slapské hráze.
1: Nikdy jsem to tady neviděl, nepamatoval. Je to zajímavé právě vidět, jak ty břehy vypadají. Kdyby ta voda měla jít ještě níž, tak teď tady místní usedlíci říkají, že tady by měla být někde pozůstatky nějaký starý hospody. Takže zase z toho hlediska, jako, že to člověk pozná, uvidí, je to zajímavý.
2: Jak to celkově ovlivnilo chatařskou sezónu letos?
1: Všechno je vytahané ven, vidíte ani jedna loď, všechno je vytahané, všechno je venku. Zavčasu dali všichni vědět, že to bude. Bylo to překvapivý, dávali jim 14 měsíc dopředu vědět. S tím, že ta voda prostě je potřeba pro tu Prahu a dál, takže já si myslím, že s tím jsou lidi smířený a že to je dobrý.
2: Teď se jedu podívat do Kamíka nad Vltavou, kde se podle Daniela Merty upouštění Slap projevilo více. Dorazil jsem na místo a opravdu tady řeka připomíná spíš menší potok. Na procházku se psem si vyšla Jitka Žebrakovská.
3: Tady jak je ten pruh té trávy, ta voda, ten pás té trávy, to ukazuje v podstatě běžně.
2: Takže ty kameny, které teďka vidíme tady, běžně vidět nejsou?
3: To určitě ne. Já tady bydlím od roku asi 85 a nikdy to nebylo takhle suchý. Letos vůbec třeba z té půjčovny tady ty lodě byly minimálně. Tady na tom místě, tady pod silnicí často je sundávají na vodu nebo se vyzvedávají, takže často to sledujeme.
2: A teď teda poslední měsíc asi se nic takového neděje.
3: Co teďka to kleslo, tak už ne, protože asi se sem nahoru už vůbec nedostanou od Slap.
2: Pozůstatky staveb, které voda zatopila při stavbě Slapské přehrady před více než 70 lety, tady zatím vidět nejsou. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je k tomu potřeba, aby hladina klesla ještě zhruba o 2 metry.
4: Aktuální situace je taková, že klesáme zhruba metr až metr a půl za týden, takže to máte ty 2 metry do 14 dnů, s nejvyšší pravděpodobností to klesne.
2: Domácnosti ale podle něj úbytek vody nepoznají.
4: Lidé v domácnostech to nepoznají vůbec. Zásobování pitnou vodou je zajišťováno převážně z vodárenských nádrží. A veškeré vodárenské nádrže v našem povodí jsou naplněny na 50 až 85%, takže tam vlastně nepředpokládáme v nějakém, troufám si říct, dlouhodobějším horizontu jakákoliv omezení.
2: K upouštění Slapské přehrady došlo vůbec poprvé v historii. Z Kamíka nad Vltavou Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Středočeský večer.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o Šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: získat energii z oběžné rychlosti Země.
1: Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd vysvětluje, že sonda využívá takzvaný gravitační prak. Naše Země ji k sobě přitáhne na vzdálenost několika tisíc kilometrů a pak ji vymrští zase dál.
0: Tady ten úhel toho zahnutí té dráhy nebude příliš velký. Dojde hlavně k urychlení té sondy, což je ten princip, který tady potřebujeme, abychom tu sondu nakonec dostali na dráhu k Jupiteru.
1: Sonda má hlavně zkoumat 4 ledové měsíce Jupiteru a hledat na nich možné podmínky k životu.
0: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
1: Přístroj s českou účastí bude zaměřený hlavně na magnetické pole v okolí měsíců i samotného Jupiteru. To je signál, který tam skoro před půl stoletím naměřila sonda Voyager 1. Trochu se to podobá signálům z magnetického pole Země, které nás chrání před kosmickým zářením. Při průletech kolem Země proto vědci můžou přístroj znovu zkontrolovat a skalibrovat.
0: Náš přístroj by měl běžet až do 3. října.
1: Zkoušky přístrojů je mají hlavně připravit na misi k Jupiteru, ale v naměřených datech se dají neplánovaně najít i zajímavé objevy, říká Ivana Kolmašová z Ústavu fyziky atmosféry.
2: Kolegové z Itálie měřili nad velikou bouřkou v jihovýchodní Asii. Naměřili zajímavé jevy na vršku bouřkových oblaků. Bylo to první měření ve více spektrálních oblastech z oběžné dráhy. Žádné takové měření zatím okolo Země nelítá.
1: I na tomto objevu mají podíl čeští vědci, přestože nepochází z jejich přístroje.
2: Nikdo z nich neměl žádné zkušenosti s bouřkami a blesky, tak nás oslovili, jestli bychom jim neporadili, co to tam vlastně naměřili.
1: Blesky a další jevy na Jupiterových měsících bude sonda JUICE měřit od roku 2031, kdy tam podle plánu dorazí. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Zpíval jako déšť Jiří Korn a je tu pravidelná chvilka s Denisou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Začíná 44. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, který letos propojuje klasickou hudbu s tématem femme fatale, od můz a hrdinek až po tragické postavy. Zahajovací koncert v kulturním domě Plzeňka nabídne od 7 večer nejslavnější operní a operetní árie v podání Plzeňské filharmonie, basbaritonisty Adama Plachetky a sopranistky Doubravky Novotné. Festival potrvá až do 10. listopadu. Beatles očima člověka, který výrazně ovlivnil českou hudební publicistiku. V městské knihovně v Benešově se můžete zúčastnit pořadu, který připomene hudebního kritika Jiřího Černého. Zaměří se na jeho nedožité devadesátiny, ale taky na 60 let starou knihu Poplach kolem Beatles a na poslední veřejné vystoupení slavné britské kapely. Večerem provede od 18 hodin moderátor a publicista Leoš Šedo. Do amazonského pralesa se můžou malí diváci vydat v kině v Dobříši. Animované Tajemství džungle sleduje 9letou Elizabeth, která se během prázdnin musí vydat do neznámé džungle hledat svého zatoulaného bratříčka. Cestou potká podivuhodného zvířecího parťáka i nebezpečné pytláky. Dobrodružnou komedii, na které se podíleli čeští, lotyští a polští tvůrci, uvede kino v předpremiéře od 17.30. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc informací, zajímavostí, fotek uvidíte na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Tak zítra zase ve stejných časech s vámi bude Pavel Kučera. Těším se na to. Krásný sváteční večer a mějte se dobře.
1: Středočeský večer.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Referendum ve Velkých Přílepech u Prahy rozhodne o postoji obce k výstavbě nové silnice. Hokejisté pražské Sparty v dohrávce extraligy podlehli Karlovým Varům. A počasí zítra podobně jako dnes, tedy slunečno, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Tento týden opět začne v celé České republice platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Ve Velkých Přílepech u Prahy se současně s komunálními volbami bude konat referendum o stavbě přeložky silnice druhé třídy číslo 240. Ta má propojit dálnice D7 a D8 a na ní má navázat obchvat obce. O silnici přitom už lidé jednou hlasovali v roce 2017.
5: Před 9 lety obyvatelé Velkých Přílep rozhodli, že s výstavbou silnice nesouhlasí. Radnice chce nyní zjistit, jestli má ke stavbě negativní postoj zachovat. Dopravní situace v centru obce se podle jejího vedení výrazně zhoršila a je proto potřeba ji řešit. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Nemocnice v Mladé Boleslavi hledá nové dárce krve. Někteří starší lidé s dárcovstvím končí a nemocnice je teď musí nahradit. Část dárců se také přesouvá do komerčních center, kde za krev i plazmu dostanou zaplaceno.
6: Podle lékařů může jeden odběr krve zachránit až 3 lidské životy. Prvodárcem se může stát kdokoliv ve věku od 18 do 60 let s váhou alespoň 50 kg. Zároveň musí být člověk v dobrém zdravotním stavu. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty v dnešní dohrávce 5. kola domácí extraligy podlehli Karlovým Varům těsně 0-1. Jediný gol zápasu dal v 25. minutě hostující Ondřej Beránek. Karlovy Vary se po druhé výhře v řadě posouvají na 4. místo v tabulce. Sparta klesla na 7. pozici.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme většinou jasno, k ránu ojedinělé mlhy, nejnižší teploty nad ránem opět docela nízké, mezi 10 a 7 stupni, místy kolem 5. Zítra bude slunečno a teplo, bude převážně jasno. Maxima odpoledne mezi 21 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha čekáte kolonu od exitu 39 Poděbrady do zúžení mezi sjezdy 35 a 25. Zdržení je do 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partaführer, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteiführer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tedy převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mě to přijde.
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě, v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 000 obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, vy tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme, tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7:58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8:02 tu barikádu zavřou a 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání. A pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel. A pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy, Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, v Afghánistánu?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu a takhle vznikaly ty čtyři knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty dvě starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domněle a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, jo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšnej, pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Přeji vám dobré čtení.
2: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
3: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
2: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
3: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián. Je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitá ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
2: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
3: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale
2: těch mladších,
3: to, jasně, ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise.

0: tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
0: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme, a třetí je neméně pragmatický, a to jsou prachy, dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům, i těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co jim prodlouží,
1: pardon,
0: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc, to je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali, 4 roky fungujeme, asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám, tady můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknu, a proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
0: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. Je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako, který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte tu šebek High Five, že jo, máte.
0: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, použijte to, tak... já to tady chci.
0: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde
0: nechat
1: talíř.
0: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně tak zkontrolovat vystavovat... pět
0: na to už potřebujete
1: nějaký měřič.
0: Ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
0: Já mám, no já jich mám někdy 17, standardně jich nosím 5,

0: Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřejou ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou tři z těch pěti, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě dvě kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem tři zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly čtyři fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jaký na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
0: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D, to má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom, uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
0: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví, ale...
0: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovýmhle nějakým jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
0: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic a počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
2: I letos byl velký zájem ze strany škol, podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých 10 letech poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánují jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi v Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amaty Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
8: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
9: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
10: Tak výroba lesního rohu začíná už přípravy materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
8: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
10: Zní to tak? Na plech se narýsuje podle šablony fiska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
8: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
10: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
8: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
10: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
8: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
10: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat. Ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Nejdřív se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus, neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkalo dříve.
8: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
10: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
8: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
10: No, mosazné trichtýře, ano.
8: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
10: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na kterým je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
8: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
10: Věšáčky to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a tím se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
8: Takže to už je důležitá součást.
10: No všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval k ruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Typ na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc, a ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 k patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století odsud z Amaty, a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolili, nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatý. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.
1: Dobrý den. Tak jsme přišli v okamžiku, kde se vyrábějí trubky tady.
2: Ano, vyrábí se z plechu, se smotá trubka a pak se to zaletuje a pak se dělají ty operace, o kterých jsme už před chvílí mluvili.
1: Takže tady zase ručně takovým malým kladívkem vzniká hodně dlouhý, úzký trichtýř. Zase.
2: Trichtýř, ano.
1: A tohle je z jakého materiálu? To je také mosaz?
2: Zatím jsme mluvili o mosazi. Tak tady to, protože je to červenější, tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosaz, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
2: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
2: Ta měď je měkčí než mosaz, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takovej ostřejší zvuk, spíš takový heavy metal, jak se říká, no? Že to je takový víc ostrý, no, bych řekl.
3: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnili dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupili jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
2: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
2: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
2: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy. Přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
2: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
2: No, to bude až ve třetím patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
3: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však Červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše:
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sax, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Saxe. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerie frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.

Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sax jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sax, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sax.

0: Tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, by to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo, jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně, rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní pot.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku. Takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrýho dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety. No tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu, to je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenovýho dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jaká tvrdošínost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

zeptej se plameňáku. Kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Štruncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned 2 termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večer a v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ujediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ujediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ujediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila 2 osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí. abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterém roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě volet a dřív to bylo u mě, že jo? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To bylo vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách
3: a dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tedy pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolně byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stále jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
3: no ano,
2: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Itačský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči!
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách? Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starostí, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne, ne, ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. Brrr, to je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená, jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak radšíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak radšíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí

0: ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
1: ne,
0: se stav...
1: Ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale a nemá smysl se o tom hádat.
0: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
1: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
0: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
1: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
0: Moje, prosím.
1: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
0: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
1: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
0: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
1: To není pravda, naše.
0: Moje.
1: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
0: Co prosím?
1: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
0: A já je vyhodím.
1: Jen se opovažte.
0: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
1: Nekřičte,
0: moje.
1: Nekřičte, prosím, nekřičte.
0: Moje.
1: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
0: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
1: Naše.
0: Moje.
1: Naše.
0: Moje.
2: Co je to? Papa. Co se to tu děje?
1: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
2: Drahoušku, loučky jsou naše.
0: Děkujeme, ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
2: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy sporu? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
0: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
2: Nedokážete.
0: Nikoliv, dokážu.
2: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
0: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
2: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
0: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
2: Cože? Co jste to řekl?
1: Papa, hned.

0: pošli na volí loučky sekáče.
1: Co jste to řekl, pane?
0: Volí loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
2: tak
0: ne a ne.
2: Tak to uvidíme u soudu.
1: U soudu?
2: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
1: Jenom mě šalujte. Klidně mě šalujte.
0: Klidně.
1: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
0: Pletichářská
1: celý váš
0: povaha.
1: Rod byl takový.
2: Prosím, abyste neurážel můj rod.
1: Ano, ano, sudiči.
0: Tak.
1: Jeden vedle druhého sudič.
0: Sudič.
2: U nás. U nás byli sami čestní lidé.
0: Papa,
2: u nás se
0: to?
2: Nikdo nedostal ano. Před soud.
1: Ano.
2: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
1: U vás byli všichni blázni.
0: Ano, všichni, všichni.
1: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
2: A vaše matka byla.
1: A váš otec byl karbaník.
0: A vaše teta drbna byla,
2: Vodu,
0: vaše teta
2: vás,
0: drbna.
2: Prosím vás, Vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
1: Já?
2: Moje srdce. A podvodník.
0: To je ale ubohost.
2: Kde je můj klobouk?
0: Já nemůžu.
2: Já nemůžu. Uzurpátor.
0: To je přece ubohé. To je hnusný, papa.
1: A podvodník.
2: A vy se klobouk.
1: Ven.
2: Moje srdce. Já musím mít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
1: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
0: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
2: To tedy uvidíte.
1: To uvidíme.
3: Něčem.
2: Strachách do zemí.
3: Zabere si cizí pozemek. Takový. Ještě se upováží nadávat.
1: Taková nula. Má toho. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
3: Cože?
1: Udělá nabídku k sňatku.
3: Jakou nabídku k sňatku?
1: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
3: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
1: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
3: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
1: Koho vrátit?
3: Rychle. Papa, mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
1: Co je? Co je tím?
3: Umírám, ať se hned vrátí.
1: Nezví.
3: Papa.
1: Nezví, už běžím.
3: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
1: Nezví, už jde.
3: A kde je?
1: Hned tu bude čert, aby ho vzal.
3: Papa.
1: Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
3: Ať se hned vrátí.
1: Povídám ti, že už jde. Ach, já chudák.
2: Zdálo se mi, že mě voláte.
1: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím nic společného. Nic.
2: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škube.
3: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
2: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
3: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
2: Ano, děkuji.
3: Neměli jsme pravdu.
2: A já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
3: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
2: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
3: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
2: Vašeho.
3: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se ve škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básení mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
7: Co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertie carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertie? Aha, Bertie vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
7: Jakmile přijde Bertie, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertie právě přišel a odkládá si v hale, madam.
7: Bertie?
8: Potřebuješ něco, mama?
7: Já? Nic.
8: Mama? Aha.
7: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
8: Stalo se něco?
7: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
8: Mama, zase mi čteš dopisy.
7: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertie. Kdo je to tvoje Klotilda?
8: Nevím, mama.
7: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
8: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
7: Bertie?
8: Mama?
7: Kdo je tvoje Klotilda?
8: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
7: A co tento dopis?
8: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
7: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
8: Vezmu si něco ve spíži.
7: Bertie!
8: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
7: Bertie, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
8: Hezký večer, mama!
7: Bertie!

0: Adam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježišmarja.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berti.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertie, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítám je samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně, tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom safari zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machalková.

0: 5 minut po 23. hodině. Přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka. A nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě. Ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku v zoologická zahrada mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte.
1: Já vás tady Zdeničku.
0: Tak poprosím, stlumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to se měla odehlížima, hlavně kočičky, to mě zůstalo dodnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že? Mm-hmm.
0: Tak jste měla takovou zoologickou zahradu doma. A co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky,
0: ano,
1: to
0: ano,
1: zoologicky
0: ano.
1: Moje.
0: Ano, a co nějaká zoologická?
1: První zoologická zahrada, to bych vám lála, to už tak moje paměť nesám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, no v Lešné, tady v Žlína, tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piče na Tibru. No, potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou, a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako určitě, že jsem je navštívila, ale to už je dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit. Máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne, ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tady Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné, no jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky liberijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Takže Zlín číslo jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony. Sloni se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu. A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jste tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projítou skrz naskrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská, nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy, je to hodně jako. A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: kopečkovou.
0: Vážně? V areálu, ano. Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té Bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno. Tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavě, bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se. No. Pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Schönbrunnu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo. Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje. To je do Ostravy 3x přestupovat a
0: dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl, tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek, tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také.
0: Zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky. Tak pojďme se začíst do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovní, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve Dvoře Králové nad Labem, protože dnešní Noční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzerát a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí, ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá, navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pražská zoologická v Troji má dnes 95. narozeniny, proto téma naše oblíbená zoo.

0: USA.
1: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
1: Ano, o zoologických.
2: Ano, ano, o zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
1: Co jste tam dělala?
2: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
1: No asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
2: Za pana Wagnera.
1: Ano, ano.
2: Ředitel, no.
1: No vy jste určitě přepojovala nejvíc dotazů nebo odpovídala, je otevřeno, do kolika?
2: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických všude i u nás po republice, že jo, no, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
1: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářova kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
2: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
1: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tuč nějaký v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
2: A nebo tam je ten Halloween a takový jo, leží, jo.
1: Každý rok tam něco přibude takového. Ano. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty a být s nimi v kontaktu. No. Nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
2: A řeknu vám teďka, když jsem...

0: moře, mm-hmm. no, na hotelu. I s děvčatama, to ještě byli malí tenkrát taky, no.
1: Jo, jo, jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový
0: tam,
1: hotel.
0: Ano, ano. A můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
1: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo jedna, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
0: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda
1: jo.
0: Jsou, nejvíc.
1: Jsou vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž ty opice, víte. No teď si ano, vzpomínám ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný. No.
0: Ano, ano.
1: No,
0: je to tam všechno změněný, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
1: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo, my děláme ano. úplně reklamu, jo, dvoru, tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no, byl jsem tam nejvíc, no, jo, ale ano, tam, než se člověk dostane dozadu, vidíte,
0: no,
1: až k těm hrochům,
0: no,
1: to je
0: no.
1: docela kus, no. Chce to i kombičku.
0: To je tam, ježiš, to jo.
1: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
0: Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
1: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
0: Ne.
1: Ne, ne, ne. Teda. To jste jenom vyřizovala tu poštu.
0: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
1: Mm-hmm, to... Ale... Nějak, s nějakým chovatelským programem, jo?
0: No, ona spíš dělala na ředitelství.
1: Jo, dokonce, v té vile.
0: No, jo, protože jako jazyky, že jo, tohle
1: jasně,
0: všechno.
1: Jasně. No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes jo. ulici možná. Mějte se pěkně.
0: No, jo, to je pravda.
1: Díky, že jste zatelefonovala.
0: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřený dveří, tak jsem se tam byla a fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
1: ano,
0: paní.
1: Je to tak? No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostl a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově. Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal jednoznačně moje oblíbená zoo. Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zooparků, zookoutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a Tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa vypsal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubic to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžerách.
0: Jo, Stěžerská, taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mhm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70, tak teďko tam už nechodíme, jako. Ale dcera se vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady jsem spatřil, chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musíme napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je ten Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mě to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: No, Lišnov, jako Zlín, no.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte?
1: No,
0: jo, Lešná. To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: No.
0: Jo. V čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teďko se to tam už všechno jako rozšíruje, že jo. Nahoře na ty strání tam už udělali taky jako výběh. Nejhezčí takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam, on taky za nima. No.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam udělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, víte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčovče. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volám mu povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: jo, rád, jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. No. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký
0: týden
1: a všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to se daří. Dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina z Krnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím. Jste tam?
1: Já vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já by měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, byla jste tam, jo.
1: To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně, tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama, takže tam to mám. Tak v Olomouci, já už se ani nepamatuju, kde, toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská,
1: no,
0: zoologická?
1: Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice, jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už nic ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší
0: kamarádi. Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak dobře. My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhal s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přijet a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nech toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to stála, že?
0: No a co tam
1: a
0: bylo?
1: Říkám, co tam je, co se tam děje? A oni, opisy láska, no.
0: Opičí lávka.
1: Opice tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepojďte tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: Od rádia jsme jezdili všude, se dřív ukázali.
0: To byly zájezdy.
1: Rádio, jo? Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká, nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou a krokodilí farmu v Protivíně, Praha Zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě třeba, nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz, anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají, prý opice. Tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů. A taky klokani by tam měly být, australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumova, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. V Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milí, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouky, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstí je přechod a
0: ano,
1: tam někde.
0: Svět lemurov tady píšou.
1: No,
0: mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak no. V Polsku je ve Wroclawi pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější. No, teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. To už jsme tam nebyli. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se unikám to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuju vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově.
0: Ano.
1: Máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní. Člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.

0: sebe.
1: Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou, takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je Chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají i tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo. Nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři při teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdívala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla. A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád o Chomutově, ano, ano. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou no teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že jo, i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily, i pak ze sestřenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli, no takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic, ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka a i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo, nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je
2: no
1: Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
1: no žádná není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, no, no zvíře se prostě nemůže bránit.
2: No, že právě, no, že takhle ohrožují na životě. i vlastně krokodýlovi hodili nějaký kam cihlu nebo něco, asi přinesli asi, jo, nebo jestli tam někdy bylo dostavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, no, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, no, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce v knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě mrzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že jo, kde čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, no, no. Chomutova i Ústí.
2: To je krásné, no, i ta Ústecká, jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
1: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví,
2: no,
1: vás paní Iveta.
2: Ano, mám ráda, když povídá, a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale nemyslím si. Ale vždycky krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různý vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem
1: dobře.
2: Sdělit.
1: Dobře, paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Nashledanou.
2: Ano, mě taky, nashledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla Oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilónie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené. Takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, jste teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: Zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých dnech, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, tu máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická udělaná, krásná zoologická zahrada. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích, a nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Uhum. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně,
1: prostě
0: jasně, jsem rád, že jste to připomněla. No. Jinak co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrošíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvídětama, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano,
1: tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s vnučkama, ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
0: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
1: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říkána na nějakých těch delfínek, nebo někde.
0: V Norimberku
1: tady
0: možná, že jo?
1: No, ano.
0: No, to tam je nějaká delfíní laguna.
1: No, to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
0: To každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
1: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, že na kopečku už jsme byli v Olomouci, ale jak jsme projížděli, tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme.

0: kousíček přesně.
1: Ta to vynahradí tou velikostí.
0: Ano, ano. Takže dáme slovo ještě dalším posluchačům, aby ještě se mohli vyjádřit.
1: Ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
0: A, jo, opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
1: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
0: Zbytek noční služby.
1: Díky.
0: Mějte se hezky.
1: Vy taky.
0: Někdy zase naslyšenou.
1: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
0: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady. Svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa od Krnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě ostravské, zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školy.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano,

0: chodili sa tam aj sousedí, nebo tak nejak na to. Ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty Ari, ty velký, mm-hmm. oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A my jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho, Nero, pojď sem. A oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo. A
1: pes poznal?
0: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že?
1: Uh-huh.
0: A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá, a oni, Nero, Nero, a ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
1: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
0: Tak jo, no a nejvíc se teda naučí o ti žací, ti se teda nejvíc naučí mluvit. Uh-huh. A nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšijou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
1: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
0: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, mm-hmm. zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
1: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
0: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, mm-hmm. jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Mm-hmm. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal,
1: jo
0: tady ta ara, protože měli mláďata a uh-huh. jak jich porovnal. No,
1: dobře.
0: My teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít. Jak
1: tak bylo
0: byli
1: zlé, rozumíme.
0: Jak byli agresivní, jak se prostě, no hlídali si, že jo, ty svoje, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový.
1: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme takový ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
0: Vám taky a všem, ať se daří a ať cestujou na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krása
1: jasné,
0: se dívat na
1: jasné
0: ty zvířata.
1: Tak jo, jo, takže dobrou.
0: Dobrou noc nebo dobré ráno.
1: Ano.
0: A naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane. Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. V salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
1: S Ladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, A tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
1: ano.
4: A my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježíši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali šurikatky, to jako...
1: Jo, ty tam jsou, taky.
4: Ano, to úplně byla nádhera. Vím, kde. No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
1: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
4: No, já nevím. Oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
1: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
4: No dostali jsme opravdu. My koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo by jsme to nezabili. A nevím, nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
1: Že byste tam... je třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
4: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. Mm-hmm. A tenkrát přides nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli ne koně, ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo kdo a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
1: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
4: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
1: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešno, vlastně to je u Zlína.
0: Ano, ano.
1: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, asi tak hodina cesty.
0: Takže jsme jezdívali
1: do Budapešti a tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
0: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
1: No já teď jsem tam další dobu nebyla, ale je tam jako nádherně, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je i ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
0: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu, mějte se pěkně.
1: By taky nastanou.
0: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na Žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále, je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry do toho úterka vyspěte a zase někdy naslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle, nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rádi.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto, naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Belského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Fleck a tam si potykáme. A ten Fleck našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste to říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potýkali na tom hřbitově. No. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hroznej, že jo, a že oni říkali, ne, je dobrý, a že on řekl, no jo, to je můj syn, jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří.
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. Takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garsonce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní. Paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský. A pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašné věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jaksi potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo, ovšem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkujeme.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát hajaja, hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s tím přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, tedy taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: O, kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelas?
5: O, nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: O, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hylésia.
6: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně 100 dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlu je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylésia.
5: Zabijí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečnou?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milí mocné. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: Myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milý Watsone.
6: Nemyslel jsem na pacienty Holmesy.
7: Zrovna dnes jsem si na nudu rozhodně nemohl stěžovat. A přitom pořád vlastně nevím, oč tomu chlapíkovi šlo. Ostatně, vy jste přece, pane Holmesy, expert na záhady.
5: Záhada toť výzva. No,
7: snad pro vás.
5: Nechtěl byste být konkrétnější, pane doktore?
7: Beze všeho. Beze všeho vám to mohu vylíčit. Co vás trápí, pane...
8: Belezis. Vzadu vpravo stolička strašně bolí.
7: Podíváme se. Tahle?
8: Jo.
7: Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
8: Musíte vrtat?
7: Trochu, ale nebude to bolet.
8: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
7: Nerozumím. Co si tedy přejete, pane?
8: Dohodnout s vámi menší obchod.
7: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
8: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
7: Nechápu.
8: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to, no...
7: Transplantáty, myslíte?
8: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
7: No a proč, nepřišel sám?
8: Nemůže.
7: Jeho jméno, prosím?
8: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
7: Chápete, pane, mou situaci?
8: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
7: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
8: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
7: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
5: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
7: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
5: Jak vypadal ten člověk?
7: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
5: Ale?
7: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
5: Odmítl jste?
7: Naléhavé případy neodmítám.
5: Kdy přijde?
7: Zítra v 17:30 odpoledne.
5: Vyjednal si ten termín?
7: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až podvečer.
5: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
6: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
7: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
5: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
7: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
5: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
7: Se zločinem?
5: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
7: Co byste mi tedy radil?
5: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
7: Nechápu, co má společného.
5: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
7: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
5: C10H12O4, vidíte, Watsone. Jsem vám hluboce zavázán, milý doktore, konečně mám jasno.
6: Slíbil jste tu radu, Holmesy?
5: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
7: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
8: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
7: Nebylo třeba.
8: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
7: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
8: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Tahle pistole má zatraceně lehkou spoušť.
7: Jak si přejete, pane?
8: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, že se jde mi... Tvůj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
9: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
8: Jakou roušku?
9: Co jí máte kolem krku?
8: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
9: Máte ji zasunutou až pod límcem košile.
8: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
9: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
8: Jen aby vás ty legrácky nepřešly. S Bohem.
9: Přece naschledanou, pane.
5: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
6: Zase?
5: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot.
6: Opravdu?
5: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
6: A jsou to snad ty majky?
5: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
7: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
5: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
7: A komisař?
9: Pojďte dále, pane komisaři.
10: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
5: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
10: A můžete mi říci, pane Holmes...
5: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
7: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
10: Znáte dobře toho pacienta?
7: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
10: To je zvláštní, parbleu.
5: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nachází oběti, které lze jen těžko identifikovat.

0: Cože?
1: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylésia, jejíž tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
0: Parble, ale já stále nerozumím.
2: Roušku, na níž byly chloupky Hylésiu, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
0: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
2: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
0: Pánové, mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
3: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
0: Proč?
3: No trochu masti na bolesti od majek.
0: Oho.
3: A ten muž vám bude vděčný.
1: Proti Hylésium se mi to velmi osvědčilo.
0: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
2: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
0: Oh, lala.
2: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
0: Skutečně? Nedávno začal bolet.
1: Budu se těšit, pane komisaři.
0: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
4: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli. Služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček,

0: musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těle hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák, vedoucí myšotechny, chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy jukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
1: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
0: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
1: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko a vděčně se podíval na Damiána.
0: A v tom se lekl.
1: Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká:
2: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
1: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá:
2: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
1: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
3: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
1: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo, kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko, ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města.
0: Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
2: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
1: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu.
0: Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
2: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
1: Není proč, zabručel Pérko.
2: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián a ukázal tlapkou na zeď.
1: Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
2: Za 7 koč vteřin to začne, pane vedoucí, povídá Damián a počítal na drápkách do 7.
1: V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
2: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: A bylo 12.
2: To je co? Povídá kocourek Damián
1: a čeká, že ho Pérko pochválí. Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
2: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
1: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
2: Necháme jejít ještě koč 15 minut, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. A tak jo,
1: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 12:45 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál. jsem tu, povídá. A za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane? Na 100 myší.
0: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 17603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se: co budeš dělat teď, Damiane? A kocourek Damián povídá:
1: Co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
2: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme

kocour Damianek, a ja malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny, a já zase klukoviny.

budem se kočkovat na zahradě. Schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš